0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tím to rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Za mě nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio. Nastraž uši. Tahle novinka si

0: majitel Bill Nelson. A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tež, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky. Rozjedná.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Víte, jakou mailovou adresu má maďarská sova? Pište si hu.hu@hu.hu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Free Radio 100.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Free Radio 107 FM.

Dash Berlin, za námi Adam Jensen, Assist, Leave It All Behind. 7.53, dobré ranko, fríčkaři a fríčkařky. Pondělí s datem 6. července, státní svátek. A i my jsme tady ve studiu. Makáme, pracujeme, ano. Tak dobré ráno všem, co taky musí do práce dneska. Hlavně dobré ránko všem těm, co si vyladili Free Radio a do práce nemusí a mají zasloužený odpočinek a pohodičku. Za chvilku mrkneme, kdo pak dneska slaví, popřejeme dneska jmenovcům nebo jmenovkyním, to já jsem se, ani já jsem se ještě nepodíval do kalendáře, ale na co jsem se rozhodně mrknul, tak jsou to hity, co budeme hrát. Za chvilku Baker Matt, hrát Hurray Mockingbird od Tiesta. Dáme jednu veselou zpátečku Ace of Base. Za pár minutek 8, když je státní svátek, Fríčko vysílá od 8, nic se nemá přehánět. A dneska se mě užijete až do 12. Free Radio. Free Radio. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: Free Radio. Ty první u toho, co letí.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: to a Gabry Ponte, Mockingbird. 8:50. A jdeme gratulovat. A gratulovat ani tak ne. Dneska státní svátek, přátelé. A dneska si vzpomínáme na den upálení mistra Jana Husa roku 1415, 6. července. Ale zajímavostí tady máme hafo v rámci kalendária. Pojďme na to.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freerádia.
0: Hned ze startu, jak už jsem zmiňoval, 1415 podle rozhodnutí Kostnického koncilu byl Jan Hus jakožto domnělý kacíř upálen na břehu Rýna. Roku 1785 měnovou jednotkou USA byl jednomyslně zvolen dolar. Roku 1850 proběhlo připojení předměstských obcí k Brnu. Roku 1961 začalo vysílat nově zřízené televizní studio Československé televize v Brně. Roku 2011 česká Wikipedie dosáhla hranice 200 000 článků. A ještě mrkneme do roku 2014, Petra Kvitová vyhrála podruhé Wimbledon. Na Roskyslaví moderátor, zpěvák, textař a herec Jirka Macháček, taky Petr Gazdík, divadelní herec, Jitka Moučková, dabérka, herečka, Lukáš Vašina, volejbalista, Alexej Piško, filmový a divadelní herec a taky dabér. 80. dneska slaví kulaté americký herec Sylvester Stallone anebo americký rapper a herec 50 Cent. Gratulujem. Baker Matt, Roxette, Galantis, za chvilku Martin Garrix a já slibovaný Ace of Base.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Belavý, Ace of Base, Always 21, 8.30. A jdeme na zprávy. Je tady Petra, prozradí nám čerstvé informace.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezké pondělí. Hasiči večer zasahovali v Bystrci u požáru rodinného domu. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Událost se naštěstí obešla bez zranění. 20 lidí se museli evakuovat. Národní pouť na Velehradě včera navštívilo několik tisíc lidí z Česka i zahraničí. V sobotu jich na velehradský večer lidí dobré vůle dorazilo 20 tisíc. Návštěvnost národní pouti byla nižší než loni, kdy na ní zavítalo 30 tisíc lidí. Slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním událostem v zemi. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Čeští basketbalisté budou mít dnes večer jasno o tom, jestli postoupí do další fáze kvalifikace mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. S velkou pravděpodobností to ale nebudou vědět hned po utkání s Estonskem, které se hrají od 17 hodin v Brně. Pokud nezvítězí o 30 a více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem, který začne ve 20 hodin.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Vypadal s dopravou, musím vám říct, přátelé, nejenom prázdninový, ale i sváteční provoz, a když se tyhle ty dva faktory spojí dohromady, žádná dopravní nehoda aktuálně, žádné zdržení, jezdíme naprosto ukázkově. Pár policejních hlídek, jedna je na Hradecké pod mostem, tak tady dávejte pozor, hlavně připoutat, netelefonovat, věnovat se řízení, ať vás to nestojí nějaký zbytečný kačky. Já vám přeju šťastnou cestu, kdyby cokoliv, pokud byste někam vyráželi, tak samozřejmě kdekoliv můžete rád vědět, buď to přes telefon, anebo přes naši novou apku, kterou si stáhněte.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Aktuální teplota v centru se pohybuje kolem 18 stupňů. Odpolední maximální teploty 23 až 25 stupňů Celsia. Jinak zataženo, občas přehánky. Zítra by mělo být podobně, teploty o něco vyšší, až 29 stupňů. Ve středu, ve čtvrtek a pak v pátek by mělo být střídavě oblačno až polojasno, sluníčka by mělo být více, teploty v rozmezí 25 až 30 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Co je to karma? To je, když je tvoje děcko celý po tobě.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Joe Devlin tady u nás na Free Radio 107 FM. 8 hodin 40 minut, ohně jsou za námi. A přátelé, známe vítěze. Nejlepší ohňostroj letošního ročníku festivalu Ignis Brunensis vytvořil švýcarský tým, který tento týden ve středu připravil představení s názvem Záhada paradoxů. Proběhlo a právě tohleto představení vyhrálo. V neděli o tom informoval Ondřej Morávek z pořadatelské agentury. No a poslední festivalový ohňostroj odpálili tvůrci v sobotu, takže Ignis Brunensis festival za námi. Každopádně ale vítěze 29. ročníku vybrala porota a vítěz podle hodnocení diváků bude znám v pondělí po ukončení hlasování, což je vlastně dnes. Takže dneska v odpoledních hodinách se dozvíte, kdo byl nejlepší podle diváků. Já doufám, že máte svého favorita, že minimálně třeba na jednom, na dvou ohních jste byli mrknout na festivalu Ignis Brunensis. Pojďme dál. Sebastian Ingrosso a Ryan Tedder, za chvilku Jess Glynn a bude to taky Anthony Moon a Magda Modra. Našli se prachy, hledal
1: se majitel. A majitel byl nalezen. A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
2: Ahoj.
1: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
2: 7.
1: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, sedmičku, který ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, seš napnutá jak gaťky.
3: No je to, že jo.
1: Jdem na to, přátelé.
3: pojďme, už se nenapíne.
1: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
2: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to jedou.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy. Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp. 9. až 11. července v kempu Olšovec vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. To

0: Anthony Moon a Magda Modrá, How Can I Love You. Další hity před námi a startuje hodinka plná krimi zpráv. Dneska nám to utíká jak voda. Eyelid, za chvilku It's Me. Za Ray Colors, Un Ragazzo, Una Ragazza. A vzpomínková, Will I Ever, Alice DJ. S vámi Roman Koloděj, dneska do pravého poledne. Si užívejte parádní poslech, skvělou muziku, no a také informace, který jinde neuslyšíte. Za chvilku se spojíme se strážníky Městské policie Brno, aby nám prozradili, co se řešilo o víkendu.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
1: A mrkneme dopravu, zdali nemáme nějaké čerstvé problémy. Koukám se, jezdíme naprosto bez komplikací, žádné problémy nahlášené nemáme. Akorát pozor, drobná komplikace na D1, 210. kilometrů u Holubic ve směru na Brno od Vyškova, tady bouralo osobní auto a kamion. Počítejte s drobným zdržením. Šťastnou cestu, kdyby cokoliv, volejte nebo použijte naší apku.
0: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
1: Jak to vidíme, meteorologové, aktuální teplota v centru je 19 stupňů, odpoledne 23 až 25 stupňů Celsia, jinak zataženo, občas přehaňky.
0: Free Rádio. Hudební novinky.

0: ragazzo, una ragazza, kolor za námi. Máme 12 minutek po deváté, pojďme na čerstvé krimi zprávy. Na telefonu připravený pan Václav Kadraba.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Hezký den do studia i všem posluchačům Free Radio. V neděli dopoledne si strážníci na jedné z čerpacích stanic v Bystrci povšimli vozidla, o jehož řidiči měli informaci, že místo pravidelně navštěvuje i přes uložený zákaz řízení. Když se šofér před hlídkou rozjel, vydali se strážníci za 41-letým mužem. Ten navíc při výjezdu nedal znamení o změně směru jízdy a dopustil se tak dopravního přestupku. Po chvíli ho hlídka zastavila a vyzvala k předložení osobních dokladů. Očividně zaskočený muž s překvapeným výrazem ve tváři netušil, co se děje. Strážníci mu vysvětlili, že se nejen dopustil dopravního přestupku, ale že za volant zřejmě usednout vůbec neměl. Ověřením totožnosti hlídka zjistila, že 41-letník má skutečně uložený zákaz řízení. Případ si pro podezření z trestného činu maření úředního rozhodnutí převzali přivolení republikoví policisté. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Major Lazer, Lean On.
1: Lean On. A Major Lazer, přátelé, pojďme se podívat na takzvanou zbraňovou amnestii. Ta sice už skončila, no ale máme tady pro vás data. Důležitá data. Pojďme se podívat, kolik se toho přineslo.
2: Krimi zprávy Free Radia. Horká linka. Horká linka.
3: Na konci června skončila půlroční zbraňová amnestie, během které mohli lidé bez postihu odevzdat nelegálně držené zbraně, střelivo nebo munici. Policisté na Jižní Moravě během této doby převzali předběžně 527 kusů zbraní, 32 000 kusů střeliva a 459 kusů munice. V porovnání s předchozí zbraňovou amnestií před 5 lety evidují policisté výrazný nárůst zájmu veřejnosti. Zatímco tehdy lidé odevzdali přibližně 370 zbraní, letos jejich počet přesáhl hranici 500 kusů. Nejčastěji lidé přinášeli zbraně pocházející z období první a druhé světové války. Mnohé z nich byly nalezeny při vyklízení pozůstalostí, na půdách starých domů nebo během rekonstrukcí nemovitostí. Ojedinělé nebyly však ani zbraně, které svým provedením zaujaly zkušené kriminalisty a znalce. Mezi nejzajímavější přírůstky patřil například po rumácku vyrobený střílející nůž, jehož technické zpracování podle odborníků svědčí o vysoké řemeslné zručnosti výrobce. Lidé přinesli také střílející tušku nebo střelnou zbraň ukrytou v nenápadné krabičce. Takzvané zákeřné zbraně jsou podle zákona zakázané, protože na první pohled nelze poznat, že jde o střelné zbraně. Mezi historicky cennými zbraněmi nechyběl ani britský samopal Sten MK2, tedy stejný typ zbraně, který použili českoslovenští parašutisté při operaci Anthropoid. Policisté převzali také německé samopaly MP44 a MP34. Zajímavý nález posledních dnů zaznamenali policisté také na Hodonínsku. Muž zde kromě několika zbraní odevzdal rovněž ruský univerzální tankový kulomet PKT ráže 7,62 mm, běžně určený pro montáž do obrněné techniky. Nejvíce práce měli policisté v samotném závěru amnestie. Jen během posledních dvou dnů jejího trvání převzali policisté více než 100 kusů zbraní a 8 000 kusů střeliva, když se řada lidí rozhodla využít poslední příležitosti k jejich legálnímu odevzdání.
2: Roman Koloděj, Roman Koloděj, Free Radio.

0: Will I ever, 9 hodin 29 minut, čas na zprávy.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Přeji hezký den. Nejlepší ohňostroj letošního ročníku festivalu Ignis Brunensis vytvořil švýcarský tým, který tento týden ve středu připravil představení s názvem Záhada paradoxů. Vítěze 29. ročníku vybrala porota. Vítěz podle hodnocení diváků bude znám dnes po ukončení hlasování. Premiér Andrej Babiš na summitu NATO v Ankaře půjde na úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. V programu to uvedl úřad vlády. Prezidenta Petra Pavla nezmiňuje. Vládní delegace v čele s Babišem odletí zítra ráno krátce před prezidentem. Sobotní referendum na Slovensku o zrušení nároku některých politiků na rentu po skončení výkonu ústavní funkce a o obnovení elitních složek prokuratury a policie je kvůli nízké účasti neplatné. V referendu hlasovalo jen 16,13% voličů. Jde o druhou nejnižší účast ze všech 10 dosavadních celostátních lidových hlasování v zemi. Tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nazazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách.
5: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Ačkoliv ve státní svátek a ještě k tomu prázdniny, provoz naprosto v pohodě, tak omrkneme, samozřejmě nesmíme vás ošidit o dopravní informace. Koukám, drobná kolona je aktuálně na dálnici D1, kdo jede aktuálně od Vyškova na Brno, tak těsně před Holubicemi vás to zastaví. Je to tady samozřejmě kvůli dopravní nehodě, která je nahlášena. Hlásili jsme ji před malou chvílí. Jedná se o 210. kilometr osobák s kamionem na místě policisté, tak tady dávejte pozor. Kolona je někde na úrovni Velešovic po Holubice, ale za chvilku by to mělo být vyřešené. Co se týče centra města Brna, tady se nezdržíte, jezdíme ukázkově. Šťastnou cestu.
5: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Ještě jdeme omrknout, jak to vypadá s počasím. Aktuálně teplota v centru je kolem 19, odpolední maxima 23 až 26.

0: A Little Big, I'm Okay.
1: I'm Okay, A Little Big za námi. 9 hodin 39 minut, za chvilku Afrojack. Steve Aoki, Showtek, Chris Kiss, hrát bude i Alessandra nebo Bass Hunter. Skvělá zpátečková dota. A už za pár minut rozjedeme taky naši soutěž, ve které vás dneska dostaneme na speciální akci. Dneska budeme nadělovat v tajemném filmu 2 vstupenky na představení Kůň, pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských výkonů, akrobatických prvků a světelných scén ve westernovém městečku Boskovicích. 2 kusy, 2 lupeňáče zadarmiko, stačí jen uhodnout tajemný film. A ten tady bude už za pár minut.
2: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popokate, Peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
3: Na mě nevytážu, to je jazyčisko.
2: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Free Radio 107 FM.

Nejzantra Dota, 9 hodin 54 minut, aktuálně. Don't worry, be happy. Be happy. Přátelé, dočkali jsme se, za pár minut prozradím první nápovědu z tajemného filmu a jakou muzikou to rozjedem. Bude tu

0: Kishan.
1: Make me origami.
0: Ended our star cherries. Máme taky Passion Fruit. Hity pro dobrou náladu servírujeme z Free Rádia 107 FM. Dneska volníčko, pondělí, zatem 6. července, státní svátek, den upálení mistra Jana Husa roku 1415. Velká vzpomínka. Tak přátelé, užívejte volna. Ti, co jsou v práci, tak ať to rychle utíká. Doufám, že to nemáte na celý den, že třeba jenom chviličku, tak jak tady já od 8 do 12. A ve 12 bude Kýťa a za chvilku tajemný film.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Je to Aura Robin Schulz. I'll be there. Velký pozdrav pro Marťu. I pro celou rodinku. Ahoj. 3:50, aktuální čas. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Startujeme tajemný film. Dneska vám můžu prozradit, že jsem se nenechal inspirovat osobnostmi, které dneska třeba slaví narozeniny, jako třeba 80. narozeniny Sylvester Stallone nebo 60. Jirka Macháček. Jo? Dneska ani jeden z nich to nebude. Dneska jsem prostě se kouknul, vybral a budeme hledat to, co vám teď prozradím. Mám tady pro vás dnes připravený, pozor, romantický i dramatický fantasy příběh. Tenhle ten příběh byl natočen, nebo tento film byl natočen v Americe a pochází z roku 2008. A to stačí. Takhle zní první nápověda. Za chvilku dáme další. Andy Dust a bude tu i Reginald Amio. Free Radio. Hudební novinky.

Pár informací o další nápovědě. Tak pojďme na to. 9 minut po 10. a jdeme na nápovědu číslo 2. Tajemný film. Tajemný film. Na Fírádiu. Tento film, co hledáme, se dostal i do českých kin. Poprvé jsme jej mohli zhlédnout 29. ledna roku 2009. Nevhodný byl pro mládež do 12 let. Tento snímek, který dnes hledáme, tak byl nominován na spoustu ocenění, například Academy Awards. Tady je to neskutečně kategorií, ve kterých byl nominován. Můžu vám prozradit, že vítězství proběhlo u třech kategoriích. Nejlepší výprava, nejlepší masky a nejlepší vizuální efekty. Dále BAFTA. Nejlepší masky, nejlepší výprava, opět i vizuální efekty. Tento film byl nominován i na udělování cen Zlatý globus. 1, 2, 3, 4, 5 kategorií. Bohužel, ale v žádné neuspěl. Další tady vidím Saturn Awards. Nejlepší fantasy, nejlepší herečka ve vedlejší roli a nejlepší masky. Opět vítězství. Nominace i Los Angeles Film Critic Awards, taky New York Film Critic Awards a spoustu dalších. Tak, není to žádný Bčkový film, je to Ačko. I hodnocení více jak 80%. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Esque tu mum a Maître Kim. 17 minut po desáté. Jdeme na nápovědu číslo 3. Tajemný film. Tajemný film. Na Fírady. Přátelé, film se začal připravovat už v roce 1994. Trvalo to velmi dlouho. Podle filmu byl v roce 2009 napsán a nakreslen stejnojmenný komiks. Ještě jako bonus vám můžu prozradit, že režírovat tento film mohl Spike Jonze, nebo také Steven Spielberg, a to s Tomem Cruisem v hlavní roli. Jenomže roku 1998 bylo zase rozhodnuto, že tento film bude režírovat Ron Howard a v hlavní roli si střihne John Travolta. Ani to ovšem nebyla pravda. V prvních 52 minutách filmu je celkem 325 trikových záběrů. A někdo nám tady psal e-mail do studia, musím se podívat, kdo pak. O, nepodepsal se, to je jedno. Jo, Honza. Film je Nouzový východ s Leo DiCapriem a Kate Winslet. A já musím říct, že není. Tak hledejte dál. Merk Cremant, za chvilku Tiesto a bude to taky Passion Fruit a tu poslední nápovědu vám prozradím po zprávách.

0: Tiki Ding Dong Song a Passion Fruit. 10 hodin a 30 minut. Čas na zprávy, mrkneme taky na dopravu, kterou mimo jiné děláte i vy. A co třeba přes naší apku, pokud ještě nemáte, tak si stáhněte k dispozici jak na Android, tak iOS. Apka se jmenuje Free Radio a můžete nám tam posílat hlasové zprávy a během pár vteřin a pár kliků je to tady u nás ve studiu, abychom si mohli pustit, co jste nám namluvili. Teď si pustíme, teď mám takový pocit, že Míšu už, že už došlo ke střídačce. Míša by měla mít pro vás zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radio.
2: Pěkné dopoledne. Brněnská Lesná získá nové trolejbusové spojení s širším centrem města. Dopravní podnik už projektuje novou trať kolem sídliště. První trolejbusy by po ní mohly začít jezdit v roce 2028. Po takřka půlročních sporech mezi vládou a prezidentem o složení delegace vyrazí zítra ráno čeští politici na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Prezident Petr Pavel si vymohl účast díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády premiér Andrej Babiš. Pavlův program Hrad dosud nezveřejnil. Slovenský premiér Robert Fico označil sobotní referendum iniciované opozicí za fiasko a obvinil své oponenty, že hlasováním jen šířili nenávist a zneužili téma bezpečnostních opatření přijatých po atentátu na jeho osobu. Třemi medailemi včera završili na celkových 8 mladí rychlostní kanoisté. Sbírku české výpravy na mistrovství světa do 23 let a juniorů v Kanadě. Bronz získali juniorky Simona Fischerová s Rozárií Pospíšilovou i kajakářka Barbora Janotová. Stříbrná byla kanoistická štafeta Tereza Jiskrová a Danilo Martinenko.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Tak jdem taky omrknout, jak to vypadá u Holubic ve směru na Brno. Od Vyškova bouralo tady osobně auto s kamionem. Koukneme na Waze, jak to vypadá, jestli... Ano, ještě to tady se štosuje, dávejte na to pozor, policie by měla být ještě na místě, je to fakt na úrovni Holubic, směr Brno, dávejte pozor. Kolona sahá k Velešovicím, jinak centrum projedete naprosto v pohodě, užíváme si prázdninový a sváteční provoz dohromady.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Jak to bývá ve zvyku, veškerá oblačnost nebo respektive přehánky se nám teď aktuálně vyhly, takže teď na malou chvíli vyleze i sluníčko a co se týče dalších minut, vidím, že občas by mohl přijít nějaký ten mráček, eventuálně možná nějaká ta bouřka nebo dešťová přehánka během dne. Zítra by mělo být podobně zataženo, teploty ale vyšší kolem 30 stupňů Celsia.

Tajemný film na Free Radio. A jsme ve finiši, poslední nápověda je před námi v tajemném filmu na Free Radio 107 FM. Tak, jak víte, nenechal jsem se inspirovat dneska nikým z oslavenců, ze známých osobností. Dneska jsem si prostě řekl, tohle budeme hledat. Přátelé, můžu vám prozradit, že tento film je zakázán v Bhútánu. No a jedná se o druhý hollywoodský film, který se točil v New Orleans poté, co jej zasáhnul hurikán Katrina. Dokonce hlavní herec byl po hurikáně Katrina tak znechucený nečinností vlády a nechal v New Orleans postavit 150 ekologických domů a použil na to honorář právě z filmu, který dneska hledáme jako tajemný. Hlavní role se zmocnil Brad Pitt. Brad Pitt hrál v tomto filmu hlavní roli. Tajemný film. Teď můžete volat studio 790-107-107, pokud znáte správnou odpověď, pokud znáte správný tajemný film, tak můžete vyhrát. Mám tady pro vás tentokrát speciálku, dva kusy vstupenek na představení Kůň pátý element. Jedná se o představení plné kaskadérských kousků, akrobatických prvků, světelných scén ve westernovém městečku v Boskovicích. Kůň pátý element, dva kusy. A pokud se nikdo neozve, já tam s rodinou klidně zajedu. Ale já vám ještě pár vteřinek dám.

0: Becky Hill a Jason Status. Becky Hill a Jason Status. Čusté, Jack Style a John. Čusté, Jack Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Tajemný film. Tajemný film.
3: Tak tentokrát to beru na sebe, moje chyba. Já místo toho, abych tu telefonní linku odblokoval, tak jsem ji zablokoval. Tak přátelé, teď aktuálně, ukažte, teď je volno. Teď můžete volat studio 790 107 107. Pokud znáte správný název dnešního tajemného filmu, tak ještě krom toho, že nám ho prozradíte, můžete vyhrát ty lupeny na kůň pátý element. Ještě chviličku počkáme, když se neozve nikdo, tak já vám ten film prozradím. Dneska to byl velkofilm, který se jmenuje... A už je to na mě. Dobře, tak jdeme na to. Podivuhodný případ Benjamina Buttona. To je film, co jsme hledali dnes. Ano. Brad Pitt a Kate Blanchett. Hlavní roli. Úžasný film. Namaskovat Brada Pitta. Na každodenní natáčení trvalo 5 hodin. Neuvěřitelné. Mario Biskin, Minelli Bagabu a celebritky před námi.
2: Free Radio 107

V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: More and More, Captain Hollywood. 10 hodin, 56,5 minutky a před námi společná poslední hodinka. Co budeme hrát? Tak to vám prozradím. Hedegaard a Arash. Tady taky Martin Solovej a GTA. A co třeba Wakefield? Za chvilku mrkneme na jeden průšvih filmového festivalu v Karlových Varech. Kdo se ho dopustil, to se dozvíte taky, no a mrkneme za Pamelou z účastníků zájezdu. Vypadá to, že dostala nabídku na další filmovou roli. Prozradíme za chviličku.
1: Free Radio 107 FM.

0: Intoxicated. 12,5 minuty po 11.
1: Celebrity show. Na Firádiu.
0: Shodou okolností to bylo jen pár dní poté, co v televizi opět vysílali film Účastníci zájezdu a průvodkyně Pamela v něm byla stejně rozkošná jako vždy. Bývalá modelka Jitka Kocurová vyrazila na Karlovarský filmový festival sice jen na 2 dny, ale její fanoušci byli nadšení. Jak sama uvádí, vždycky, když jdou účastníci zájezdu na začátku prázdnin v televizi, volá mi spoustu známých, já to mám taky ráda. Je to takové příjemné mrazení v zádech a milá vzpomínka. Jak sama ještě Jitka Kocurová prozradila, možná se budeme moci brzy těšit na další výtvor, ve kterém se Jitka Kocurová objeví. Oslovili mě v době, když jsem měla malé dítě, tak jsem se rozhodla samozřejmě trávit čas hlavně s ním a neměla jsem ani chuť, ani čas věnovat téhle práci. Možná jsem udělala chybu, ale teď přišla další nabídka, tak se možná zase někde objevím. Neprozradila podrobnosti Jitka Kocurová a držíme pěsti, ať ta nabídka dopadne na výbornou. Za chvilku mrkneme do Karlových Varů, opět tentokrát na jeden průšvih. Buďte s námi.

0: Phil Sexy Eyes. Krásné pondělí s datem 6. července. Roman s vámi. Máme přesně 11 hodin a 30 minut v tento okamžik. Jdeme na zprávy, mrknem co nového. Společně za chvilku vyrazíme i na dopravu a počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Hezké dopoledne. Nejméně bezpečně se lidé v Brně cítí v oblasti hlavního vlakového nádraží, dokonce i víc než v oblasti takzvaného Bronxu. Vyplývá to z unikátní ankety s názvem Jak se máš Brno, do které se zapojili víc než 3000 respondentů. Lidé v Česku si dnes připomínají den upálení mistra Jana Husa, který je i státním svátkem. Tento středověký církevní reformátor byl před 611 lety pro své názory upálen v německé kostnici. Tradičně se k výročí jeho úmrtí dnes uskuteční bohoslužba v Betlémské kapli v Praze, kde na počátku 15. století Hus kázal. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku. V červnu Evropu zasáhla historická vlna veder, při které jen ve Španělsku zemřelo více než 1000 lidí. Zemi trápí horké epizody stále častěji a Barcelona proto zavádí nové opatření, které má ochránit pracovníky vykonávající práci venku. Rozdává jim náramky sledující tělesnou teplotu. Brazilský fotbalový útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil ve 34 letech konec reprezentační kariéry. Z 80 góly je historicky nejlepším střelcem Kanárků.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: V 11.31 jdeme omrknout i aktuální dopravu. Měl by být klid. Tak, jestli je to pravda. Mrkneme na D1 228 km Vyškova směrem na Brno. Tady bouralo osobní auto do svodidel. Nehoda blokuje levý jízdní pruh. Tady dávejte pozor. A došetřuje se ještě bouračka na D1 210 u Holubic směrem na Brno. Tady to bylo docela dlouhý, respektive ještě stále je. Dávejte na to pozor, přátelé. Ještě ta dopravní nehoda tady znázorněná je. Pokud jedete po D1 od Vyškova na Brno. Jinak centrum města Brna aktuálně průjezdné naprosto bez problému. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: 21 stupňů v centru, odpolední maxima 23 až 26, zítra 30, ale zataženo. Od středy potom sluníčko, teploty 25 až 29.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Novomanželka říká svému muži pár dnů po svatbě: a aby ti doma nic nechybělo, dala jsem ti nahrát zvuky z hospody na CDčko.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebritky jsou tady, přátelé, pojďme se opět podívat společně do Karlových Varů na filmový festival, tentokrát ale na jeden průšvih. Noční průšvih Kateřiny Sokolové ve Varech se svým partnerem ukradli dopravní značku a hrozí jim vcelku mastná pokuta. Netrvalo dlouho a během filmového festivalu v Karlových Varech došlo k vandalismu. Dopustit se ho měla modelka Kateřina Sokolová a její partner, kteří se v noci vraceli na hotel, no a když v tom stěli dopravní značku. Jak zachytili kamery, tak se značkou dokonce kráčeli na pokoj hotelu a vesele se usmívali. Za tento přestupek hrozí pokuta v řádu 100 tisíců korun. No a vzhledem k tomu, že jsou na kamerách, jak už hotelových, tak i samozřejmě veřejných, uličních, tak nevím, jak se jim to bude vysvětlovat. Každopádně pokuta asi na místě bude. Tak držíme palce, ať není tak velká. Já to znám, jo, to člověk, že jo, v dobré náladě, trošku ovíněn. No a značku, taky se mě to jednou stalo. Přátelé, opatrně, pojďme dál, další muzika před námi, no a za pár chvil tu máte už Kýťu Kolibovou, která tu s vámi bude od 12. hodiny. Tak parádní poslech a dobrou náladu.
1: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
2: Killian Gang Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na killiangang.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

minutek před 12. hodinou, možná si teď dopřáváte obídek anebo ho kuchtíte, tak či tak si myslím, že dneska je prostě pohodový den, že si to tak jako říká ten sváteční den a navíc to počasí o takový jako sváteční odpočinek, tak snad si ho dopřejete. Pokud odpočívat neumíte, tak jako já třeba, pořád musíte někde poletovat, tak ať vám k tomu ta taneční muzika dodává tu správnou pohodu. Za chvilku si dáme třeba Robina Schulze a Sweet Goodbye. Takhle zamáváme ještě Romanu Kolodějovi, našemu dopolednímu moderátorovi. Přidáme taky novinku Calvin Harris, Jazzy a Satisfy. A já myslím, že se všichni těšíme na Bangaranga, Bangaranga. Po 12. hodině na Free Radio s vámi už Kristýna Kolibová. Free Radio. Free Radio.

0: Přátelé, je svátek, just in case, jenom tak pro případ, kdybyste náhodou zapomněli a užíváte si, doufám, většina z vás hlavně volno, hlavně klidné odpoledne, po obídku nějaký nožky hore, možná si pospíte, 20 si dáte, pak vyrazíte na výlet, anebo třeba na festival uprostřed, který opět nabízí program s novým týdnem, nový zajímavosti, tak za chvilku vás pozvu, co se dneska a další dny chystá. Mrkneme taky na letňáky, letní kina, ať už je svátek, nesvátek, tak se promítá v Brně, když ne jenom na jednom místě, tak dokonce často i na více jak dvou, třech místech a můžete vybírat, ať už podle oblíbeného místa kina, venkovního letňáku, anebo třeba podle filmu, záleží na vás. Po 12. Calvin Harris, Dara a její Bangaranga, přihodíme Ariana Grande, no a se zajímavými tipy, co v Brně podniknout, určitě mrkneme taky na festival, který teď je aktuálně kolem Kraví hory a to si myslím, že bude taky stát za to. Tak za chvilku všechno prozradím, teď si užívejte ty obídkové dobroty a k tomu svěží novinky Free Radio.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Jack Bicycle.
1: Jedna taková trošku cvičící Ariana Grande, Nicki Minaj a Side to Side, to holky rozjíždí na kole.
2: Free Radio, žijeme Brnem.
1: A pokud si říkáte, co s načatým svátečním teď už odpolednem, tak já myslím, že je to jasný. Vyrazit na Kraví horu, na Festival Planet, kde budou opět obří modely všeho možného a k tomu spousta doprovodného programu, mimo jiné třeba i večerní letní kino, které je na Kraví hoře u Hvězdárny gratis. No a pozvánku přímo od pana ředitele tady máme. Pan Jiří Dušek prozradí, co nás čeká ode dneška až do 12. července. Tak nás pozvěte.
3: Od pondělí 6. do neděle 12. července zvu všechny posluchače na Festival Planet, který je velký jako město, ve kterém se koná tady Brno. U nás na Kraví hoře budeme vystavovat náš nejnovější model Gigalon, model planety Jupiter o průměru 12 metrů. To je vůbec největší možná velikost, jakou jsme schopni nechat vyrobit. A kromě planety Jupiter se naši návštěvníci seznámí také s jeho čtyřmi největšími měsíci, ale nafoukneme také Singularu, model černé díry a nebo model našeho slunce Heliosféru. Všechno se koná v parku, vždycky od 14 hodin až do 11:30 večer. Když je pěkné počasí, doporučuji všem podívat na stránky www.festivalplanetbrno.cz, kde je vždy uvedeno, zda je nafouknuto nebo vyfouknuto a také jaký další program nabízíme ten konkrétní den.
1: Bezvadný, moc krát děkujeme Festival Planet a Jiří Dušek jako ředitel Hvězdárny a Planetária Brno, který pro vás tenhle program pořádá. Ode dneška až do neděle mrkněte, myslím, přátelé, že je počasí příznivé, když tak to vždycky ověřte i na stránkách Hvězdárny a tam si myslím, že bude vždycky jasno, kdy, v kolik nafouknou, jestli se to opozdí, či nikoli. Každopádně doprovodný program, ten by měl být součástí v parku každý den. Tak si to užijte.
2: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží

0: jedna z mých nejoblíbenějších zpáteček tady na Free Radio. Dali jsme si Matafix a Big City Life z roku 2005. Tak potvrzeno, byla to zpátečka Free Radio. Co nás čeká dál, taky třeba Michael Jackson v podání od amerického tria Cash Cash. Těšit se můžete i na Davida Guettu s hitem Family. A k tomu si společně navlíkneme kovbojský klobouk, boty a budeme skákat na Redneck s Cut the Night Joe. A připomeneme rok 1994, tak tahle divočina pro všechny, co se rádi zaskotačí. I když jsem říkala, že dneska po lehonku užíváte si sváteční den, určitě si dopřejte odpočinku. Myslím si, že tanečky to nikdy neuškodí. Teď ale ve 12 hodin a 27 minut je tu pro vás Míša a má tu pro vás aktuální zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Právě Free
2: Rádia. Hezké pondělí. Nejlepší ohňostroj letošního ročníku festivalu Ignis Brunensis vytvořil švýcarský tým, který tento týden ve středu připravil představení s názvem Záhada paradoxů. Vítěze 29. ročníku vybrala porota. Vítěz podle hodnocení diváků bude znám dnes po ukončení hlasování. Pokles produkce krmiv po prvních sečích zapříčinili kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by podle odborníků mohla být po deštích lepší. Kvůli rozsáhlému požáru ve špatně přístupném horském terénu ve francouzském departementu Pyrénées-Orientales úřady evakuovaly více než 5000 lidí. Třetí etapa cyklistického závodu Tour de France se proto odehraje bez diváků. Hvězdný srbský tenista Novak Djokovic postoupil už po 17. do čtvrtfinále Wimbledonu a znovu se zapsal do historie turnaje. Ve čtvrtém kole včera porazil ruského kvalifikanta Romana Safiulina 7-6, 6-3, 3-6, 6-3.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak nejlépe, když je prázdninový a ještě sváteční den, takže to nehoustne naštěstí nikde. Co se týče Brna a blízkého okolí, nemáme tu hlášený žádný krpy, žádný komplikace, akorát dálnice D1 ve směru na Prahu, 188,5, tady dávejte pozor na porouchanou dodávku. A co se týče nějakého trochu hustého provozu, něco, co možná stojí za zmínku, tak pokud jedete ve směru od Vyškova na Brno a dál na Prahu, tak 201. kilometr až 196. Tady je pár minut zdržení a i na příjezdu do Brna po dálnici D2 se můžete krátce zdržet, ale jinak se Brnem projíždí krásně plynule.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: A dneska příjemně, jste potom i aktuálně kolem 24 stupňů. Průběžně by mělo být tak nějak spíš oblačno až zataženo. Sleduju taky radar, jak to teď aktuálně vypadá pro Brno. Tak něco se žene, ale bude to nějaká malá přehánka, která zřejmě, pokud dorazí, tak nás jenom tak jako lízne spíš jich Brna, ale nic velkého. Takže přátelé, dneska to bude spíš se zataženou oblohou. S přehánkami raději taky počítejte, deštníky mít u sebe asi taky není úplně od věci. No a teploty takhle krásný 24. No a jak to vypadá pro následující dny, tak zítra se oteplí i přesto, že by po celý den mělo být zataženo. Tak po ránu sice 17 stupňů, ale přes den i kolem 29. Ve středu pak zpátky spíš kolem té 25, ale do Brna se vrátí sluníčko.

0: opera, koncert, tančírna anebo divadelní happening. Tohle, přátelé, je program součástí festivalu Uprostřed, jak si můžete užívat kulturu přímo pod širým nebem úplně gratis a často i náhodně, kde se to tak nějak šikne. Tak za chvilku pojďme si pozvat. Free Radio, žijeme Brnem. Další program už dnes, a to dokonce dvakrát, uvidíte divadelní happening v Sadech osvobození. Bude to jednou v 15 hodin a pak ještě v 17 hodin. Jmenuje se to Jak se ztratit, jak se patří v Sadech. Site specific cesta proměňující architekturu v hravého partnera pro dialog, pohyb a setkání. Kráčíte po cestě, kterou chodíte každý den, a najednou se něco změní. Možná si všimnete pampelišky vyrůstající ze spáry v chodníku, světla, které se na okamžik zachytí přesně mezi dvěma budovami, nebo oken, která tam byla vždy a přesto je vidíte poprvé. Kolik věcí nám uniká, dokud se na chvíli nezastavíme. Interaktivní představení Jak se ztratit, jak se patří vás zve zažít prostor mezi mnou, námi a okolním prostředím v doprovodu dvou klaunů. Tak tohle, přátelé, užijete právě dneska, a to v Sadech osvobození v 15 hodin a pak ještě jednou v 17 hodin. Pokud dneska máte už nějaký jiný plány a program, tak festival Uprostřed pokračuje tento týden taky operou. Představte si, zítra přímo na náměstí Svobody v 18.30 uvidíte operní představení. Stejně tak ve středu opět v 18.30, tentokrát ale na Jakubském náměstí. A zmínila jsem taky tančírnu, takzvaná swingová tančírna pod Petrovem. To už je taky něco, co rozhodně k festivalu Uprostřed pod širým nebem patří. A takhle si zatrsat a užít si třeba i nějaký takový workshop, kde vás to naučí a pak si trsnete s partnerem, partnerkou, tak to si můžete užít tento čtvrtek 9. července v 18 hodin, kde Denisovy sady. Tak swingová tančírna tento čtvrtek. No a nasledovat budou taky třeba koncerty Vinyl nesmí na sluníčko, Numero Truo, hudba na Staré radnici v 17 hodin, a nebo další koncert, který se chystá, to bylo v pátek, v sobotu pak v 16 hodin třeba na Moravském náměstí Junk Brass Leipzig Orchestra. No bude to pestrý tenhle týden, přátelé, budete trsat, budete si užívat divadelní happening už dneska odpoledne, dokonce i operu. festivaluprostřed.cz, tam najdete program pěkně bod po bodu, a Nuda v Brně, ta díky festival Uprostřed rozhodně o prázdninách nebude. Našli se prachy, hledal se
1: majitel. A majitel byl nalezen.
0: A na drátku máme Tomáše, ahoj Tome.
2: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
2: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, seš napnutá jak gaťky.
3: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
3: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa! Juhu, Tomáš, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
2: No jasně, úplně, to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
4: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
5: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň, pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

Tak pro tu naši free rádiovou rodinku Family od Davida Getty za chvilku Aztek, Pitbull, Gabry Ponte a Pretty Woman přidáme i Rednex. A pojďme mrknout na letňáky. Free Radio, žijeme Brnem. Dneska si můžete vybrat ze tří promítání, a to v letním kině Brna středu, na Hvězdárně a Skalní Janáček. Všechny tři promítání začínají o 9:30. V letním kině Brna středu si užijete film Šepot lesa. Je to dokumentární film, který je vysoce hodnocený, má přes 80%. Francouzský dokument, který si myslím, že nabídne nádherný záběry na přírodu. Je to o tom, že režisér Vincent Munier, držitel Césara za nejlepší dokument a nominant festivalu v Cannes, se vydává se svým otcem a synem na cestu za dobrodružstvím a snaží se zachytit krásu krajiny, ale i šepot lesa. Tak pokud přesně takovouhle pohodu a klídek potřebujete, tak letní kino Brna středu si pro vás tohle připravilo na nádvoří radnice městské části. Tak dneska šepot lesa. Pokud vyrazíte k Hvězdárně, tak tam je letní kino v rámci festivalu Planet a bude to kultovka science fiction, jak jinak 2001 vesmírná Odysea. No a když vyrazíte do Skalního Janáčku, tak tam si užijete Ďábel nosí Pradu 2. Takže novější podání tohle dá se říct taky, klasiky, legendární, kde si užijete minimálně Anne Hathaway a taky Barbra Streisand. Takže Ďábel nosí Pradu, já si myslím, že tohle by mohlo být taky fajn večer, který si užijete. Letňáky dnes večer a na Free Radio Pretty Woman.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Posloucháte Free Radio a jenom co jsem to dořekla, že bude Barbara Streisand v Ďábel nosí Prado, tak mě hnedka se spojilo, že je to Meryl Streep, tak omluva těmhle dvěma herečkám, že jsem je takhle zaměnila. Každopádně Meryl Streep, Anne Hathaway a spousta dalších v rámci Ďábel nosí Prado. Spousta Pretty Woman, který si užijete v rámci filmu.

0: Zpátečka Free Radio.
1: Zpátečka Frýčka.
0: Zpátečka Free Radio.
1: Zpátečka Frýčka. 1994.

0: A jedna kovbojská z roku 1994, to byl Rednex a Cotton Eye Joe. Co nás čeká dál za chvilku? Steve Aoki a Radio. Po 13. hodině si budeme užívat taky novinku Summer is Magic. A k tomu Gabry Ponte jako zpátečka La Danza del Streghe. Taky trošku Itálie. Zdravíme všechny, co si užíváte dovolenou i někde třeba v zahraničí nebo někde za Brnem, tak si to moc užívejte. Počasí je krásný, takový příjemný, tak na výlety ideální. Po 13. odpolední Free Party pokračuje.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 13. hodině s vámi stále Kristýna Kulibová a když máme po 13., tak co? Jasně, připravený je jazykolam, jdeme společně zase potrénovat. To je takto jediný, co bych si říkám, byste mohli dneska odpoledne dělat, jenom někde ležet na kanapi, užívat si pohodičku, nic nedělání a do toho si probrousit jazyčisko, to si myslím, že zvládneme určitě společně. Kristýn Marky, je tu novinka Summer is Magic, tomu Alessandra, Jennifer Lopez a tady k témhle jazykolamům pro vás chystám taky burzu práce a společně mrkneme taky třeba na kino novinky. Po 13. hodině užívačka pokračuje s Free Radiem.
1: Free Radio. Hudební novinky. To,

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: A tak si říkám, že při svátku si to nebudeme dělat těžký. Vybrala jsem jazykolam, který věřím, že zvládneme všichni, i když jedno slovíčko tam možná trošku potrápí. Pojďme na to. Dnešní jazykolam zní následovně. Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější. Nejokenicovatější. Slovíčko nový možná do slovníku. Každopádně tu část začáteční zvládneme. Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější. Tak už to máte, přátelé, nejokenicovatější. Divný slovo, já vím. Každopádně od toho ty jazykolamy jsou, tak abychom pořádně zapřáhli nejenom jazyčisko, ale abychom tak trošku zamakali i mozkem. Myslím si, že teď se pěkně soustředováváte, tak to má být. No a opět doporučuji, abyste se soustředili hlavně na to těžký slovíčko, nejokenicovatější. Řekla jsem dobře, dobrý. Nejokenicovatější a zároveň se snažili opět co nejvíc artikulovat a vyslovovat o tom, ty jazykolamy jsou. Tak pojďme párkrát ještě pomalej a pak to zkusíme rychleji. Naše okenice je ze všech okenic nejokenicovatější. Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější. Úplně slyším, jak vám to jde, jak je to dneska pro vás jednoduchý. Tak pojďme to trumfnout a zkusit výzvu, tak aby to šlo co nejrychleji za sebou. Nezasekávat se hezky rychle a kolikrát to zvládneme, jo? Tak jdem na to. Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější. Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější. Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější. Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější. Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovatější. Tak co, jak vám to šlo? Já pětkrát, bez zadrhnutí. Dneska říkám, že to bylo poměrně jednoduchý. Nejokenicovatější je tam asi takový jako největší, jak říkám, výzva, ale myslím si, že jste to zvládli. Je to tak? Ano? No tak můžete na hradu apky Free Radio. Ať se pokochám.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Lehce před půl druhou na Free Radio dozněl italský bombardiák Gabry Ponte. Za chvilku tady máme další kousky, třeba z Německa od Klase Won't Run Away. Těšit se můžete taky na skvělý hit od Kaliho, Alana Murina, Petra Pana a Živio.

0: zdravě, na šťastě, cokoliv, co přátelé dneska slavíte, možná jenom volný den a máte se hezky, tak je to dobře, tak i pro vás živio. A přihodíme taky zpátečkový kousek, bude Lucky Twice, Lucky z roku 2006. A teď přesně o půl jsou tu pro vás připravené zprávy, přihodíme i dopravu a počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné odpoledne. Nečekaný spor se rozhořel mezi radnicí městské části Brno-Řečkovice a Mokrá hora a třemi desítkami vlastníků, kteří mají v areálu při ulici Podpěrova postavené garáže na pozemcích města a tyto pozemky si pronajímají. Město s nimi má ale jiný záměr a chce je získat. Podle vlastníků městská část tlačí lidi, aby garáže bezplatně předali, jinak vyhrožuje soudem. Na jiných místech přitom město garáže vykupuje za peníze. Speciální pořádkové jednotky, policisté z Česka i Německa, jízdní policie i policisté z drony společně se strážci parku vyrazili první červencovou neděli do Národního parku České Švýcarsko na kontroly. Důvodem rozsáhlé akce byl nedávný požár, který ohrozil suchem zasažené cenné území. 12-letý Američan málem přišel o život poté, co na něj během dovolené na Bahamách zaútočil žralok. Kousl jej do nohy tak, že hoch silně krvácel. Zachránil jej starší bratr tím, že mu rány rychle přiškrtil svými plavkami. Když se tenistka Barbora Krejčíková dozvěděla, že bude hrát o čtvrtfinále Wimbledonu s Karolínou Muchovou, ptala se překvapeně svých trenérů, zda to myslí vážně. Později byla ale ráda, že Česko bude mít alespoň jednu zástupkyni v další fázi. Mrzelo jí, že to sice nebyla ona, neboť prohrála 5-7, 7-5, 3-6 a v závěru měla nespecifikované zdravotní potíže.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A nehoustne to nikde. Sváteční prázdninový provoz, tak to je takový dublovaný plynulý provoz a tak to má být. Takže aktuálně nemáme hlášené nic, plynule se jezdí bez komplikací. Kdybyste přece jenom o něčem věděli, určitě přihoďte na dopravní linku nebo do apky Free Rádia.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Převážně oblačná až zatažená obloha. Teď aktuálně v centru města Brna, dokonce i kolem 25 stupňů, tak to nakonec vyskočilo trochu výš, než meteorologové předpokládali. Každopádně zataženo by mělo být po zbytek dnešního odpoledne až večera, a s tím, že večer v noci spíš kolem 11. půlnoci, tak můžou být nějaké přeháňky. Zítra do rána kolem 17 stupňů a zítra i přesto, že bude po celý den zataženo, tak se oteplí, může být dokonce i kolem 29. A jestli se těšíte na sluníčko, ve středu je zpátky. Bude polojasno dopoledne, odpoledne už skoro jasno, jste potom i kolem 25, takže čekají nás krásné letní dny.

0: Gucci, Magucci, Meghan Trainor, Jill Curry remix na Free Radio. Abychom si mohli koupit Gucci, tak musíme mít práci.
1: Free Radio, burza práce.
0: A je tu nová nabídka, trainee pro marketing a e-shop a taky kuchař, kuchařka ve školní jídelně. Pojďme na to, co se pro vás chystá.
1: Free job.
0: Trainee pro marketing a e-shop, kreativní tvorba, spolupráce na přípravě online i tištěných marketingových materiálů. Organizace akcí a konferencí, správa sociálních sítí i webu, obsluha e-shopu, analytika a spolupráce na tištěné produkci. Požadavky, studium v oboru marketingu, marketingových komunikací, prokazatelná schopnost práce s obsahem pro sociální sítě, zkušenosti s grafickou úpravou materiálu, plynulá spisovná čeština, výhodou je druhý jazyk angličtina, uživatelská znalost Microsoft Office, analytických nástrojů taky. Co nabízí? Zkrácený úvazek, takzvaný trainee program, akční pozice s možností dalšího kariérního rozvoje, smysluplná práce ve firmě, která dlouhodobě pomáhá lidem, a obědy v místě pracoviště za zvýhodněnou cenu. To vám nabízí v téhle firmě. Mrkněte na kontakt a více info na freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
0: Hledá se kuchař nebo kuchařka do školní jídelny na přípravu polévek a hlavních chodů. Požadavky, předchozí praxe v kuchyni, zájem o gastronomii, spolehlivost a pracovitost. Nabízí plný úvazek, plat 30 000 korun měsíčně, dotované závodní stravování, přátelské a klidné zázemí neziskové organizace, nástup od 1. září roku 2027. I tyhle informace včetně kontaktu najdete na našem webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job. Free job na Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: si tady hopkáme na živio, tenhle skvělý živý hravý kousek, který věřím, že vás pobavil a že si mnozí z vás všimli i, že hraje po druhé. Double fríčka. Ale důležitý je, koho máme jako prvního na drátku, a to je Martin. Ahoj, Martine.
1: Ahoj.
0: Nazdar, no tak gratulace, sváteční odměna pro tebe. Doufám, že si užíváš volno, nebo musíš být v práci, jak to s tebou dneska vypadá?
1: Ne, užívám si volno.
0: Je, no tak to jsem moc ráda. A k tomu od nás dostáváš právě 2 hodiny kulečníku a pizzu v Biliary Low Fish v Kohoutovicích, takže koho vezmeš sebou?
1: To je super, no buď přítelkyni, anebo kamaráda Davida.
0: No, kdo si to zaslouží?
1: To se ještě uvidí.
0: A kdo tam je teďka s tebou? Kdo na tebe vrhá nějaké přísné pohledy?
1: Není se mnou nikdo.
0: Nikdo, no tak to se uvidí. Třeba tě dneska bude čekat doma nějaká parádní večeře. A nějaký přísliby. Super, tak vyber tak, ať si hlavně ten večer pořádně užiješ, nebo odpoledne, tak jak to naplánujete. No a když máš volně se, tak nám, co jsme v práci, prozrať, co děláš. Mě to zajímá a chci si to představit. Jaký máš lébung?
1: Co dělám v práci?
0: Jo, ty jsi teda v práci dneska.
1: Nejsi v práci.
0: Ne, co děláš dneska? Dneska, jak to v tvém případě vypadá, nic nedělání, by mě zajímal.
1: A jo, no, tak dneska jsem odpočíval celý den, takže...
0: Takže prostě opravdu v nějaké poloze ležící, spící, poslech hudby a jsem tam nějaký dobrý jídlo.
1: Přesně tak.
0: Hezký. A budeš v tom pokračovat až do večera?
1: Večer půjdu na tenis.
0: Jo, tak to je dobrý. Když je to zábava, která tě baví, tak to se bere. Tak super, jsem moc ráda, že jsi takhle jako volnočasově naložený a užíváš si opravdu jenom klídek a pohodu. Tak ještě jednou gratulace k Dublu. Vydrž mi chvilku na drátku a dál jenom v tom pokračuj, jo?
1: Dobře, děti.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Twice a Lucky Lucky. Jsem tak šťastný, jsem tak happy, tak takhle nějak si zpívá Martin, který před chvilkou vychytal Double Free rádia. Možná jste byli u toho a taky jste zkoušeli volat a Martin vám to vyfouknul. Tak budu držet palce příště. Co dál? Čeká nás Deoro. Majka is muy bien. Doplníme to další divočinou. Budeme se společně zpívat Ona lubi pomaranče. Ona lubi pomaranče. Za chvíli k tomu taky novinka Milky, David Guetta, Just the way you are. Just the way you are. Divočina, taneční energie a sem tam pohoda, tak jak to máme rádi. No a 5 minut před 14. hodinou pro vás taky pozvání do divadla.
1: Free Radio, kam vyrazit?
2: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Bez předsudků nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
1: Free Radio 107 FM.

0: Amiga Electric. Tohle byla Florfila a P. Moody a já jsem moc ráda, že většina z vás odpočívá, ale mám tady taky zprávy, že třeba uklízíte nebo že jste se pustili do štrůdlu a ono se to nepovedlo, ale Jitka a její glosování v roce 1415 nám upálili husa, já jsem dneska spálila štrůdl. No ano, někdy se to taky takhle nezadaří. Mám tady taky zprávu od Antonína na Facebooku Free Radio, který za mě svátek oka a posílá fotku od moře. No tak to chceme vidět okamžitě, kde jste a jak si to tam užíváte podle azurového nebe a prázdné pláže. To vypadá jako velmi luxusní dovolená. No a pak tady jste ale samozřejmě i tací, kteří využíváte den třeba k nějakým úpravám na zahrádkách. David píše, že posykal zahradu a taky spálil oběd, tak dneska je to nějaký teda den spalování, tak pozor na to. A Anička, že za volantem neexistuje dovolená. Tak vy, co musíte být v práci, vám držíme palce, ať vám to dneska pěkně utíká. Aspoň že na těch silnicích se jede plynule a pohodově, že ten svátek se promítl do tohohle. No a vy, co odpočíváte, tak si to i nadále užívejte. Po 14. hodině Dubs Nelly Furtado a její Tortura of the Heart, myslím, moc pěkný, povedený kousek a zajímavá spolupráce. No a začínají typy, kam vyrazit, tak pokud přemýšlíte, kam tento týden, určitě na Free Radio pár tipů dostanete.
1: Free Radio, hudební novinky.

0: Party People.
1: Tak zdravíme všechny Party People na Free Radio lehce po čtvrt na tři. A já to pro vás mám tip možná i na dnešní odpoledne podvečer, což?
2: Free Radio, kam vyrazit?
1: Pokud si říkáte, že by to chtělo ještě s dětmi třeba dneska někam vyrazit, nebo klidně bez dětí, tak tip v Mikulově, večerní prohlídky jeskyně Turold při svíčkách. Právě tohle probíhá každé prázdninové pondělí, platí to i pro to dnešní sváteční. Netradiční večerní prohlídky, romanticky osvícené jen svíčkami, se konají v jeskyni během července i srpna, a to vždy od 19 do 20 hodin v pondělí. Je potřeba teda telefonická rezervace dopředu, takže pokud o tom fakt uvažujete a že byste vyrazili na jich podívat se do Mikulova, tam si myslím, je to vždycky pěkný, třeba se po cestě ještě vykoupat v nádherném lomu Janičově, no a potom to večer zapíchnout v 19 hodin na večerní prohlídce jeskyně Turold. Mrkněte na jejich stránky, ať si to dopředu hezky rezervujete, a myslím si, že to může být hezký zážitek. A pokud už pro dnešní večer máte jiný program, tak klidně následující pondělí, jak v červenci, tak v srpnu, vždy od 19 hodin jeskyně Turold při svíčkách.

0: Jenny from the Block. Tohle byla Jennifer Lopez z roku 2002. No a minutku po půl třetí už se pro vás chystají zprávy, doprava, počasí a z muziky. Kam jinam než na pláž? Copacabana, DJ Antoine, za chvilku taky Vida Loca. Like Eyed Peas, Nicky Jam a Tiga, k tomu do třetice další zpátečka Love Song. Xtreme z roku 1999, i ty nás budou provázet svátečním odpolednem, stejně jako Míša a její zprávy.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Vítejte u zpráv. Hasiči dnes dopoledne zhruba po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu v Brně Bystrci. Dva z nich se lehce zranili. Pokračuje zjišťování výše škody a příčiny vzniku požáru. Hořet začalo včera večer. Dvě desítky lidí z okolních domů záchranné složky evakuovali. Poslanci budou tento týden schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun od příštího roku. Vrátí se také k závěrečnému kolu projednávání sporné novely stavebního zákona, která má podle tvůrců z řad koalice zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Sylvester Stallone dnes slaví 80. narozeniny. Z outsidera, který spal na autobusových zastávkách a v době nouze prodal vlastního psa, se stal jeden z největších akčních hrdinů filmové historie. Fotbalový klub SK Artis Brno oznámil úmrtí 19-letého hráče Davida Jeřábka. Mladý fotbalista působil v dorostu i v B týmu. Podle klubu zemřel během dovolené na řeckém ostrově Rodos, kde ho srazilo auto.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A po velmi smutných zprávách se podíváme na něco veselějšího a to jsou aktuální silnice. V Brně i okolí nejsou hlášené žádné komplikace, dokonce to jede všechno plynule, no prostě tak, jak by to při tom svátku odpoledne mělo vypadat. Kdybyste přece jenom o něčem věděli, tak přihoďte na naši dopravní linku do obky Free Rádia, no a my vám popřejeme hlavně takhle pohodovou jízdu i dál Brnem a okolím.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Centrum města Brna kolem 26 stupňů, což by mělo být i dnešní maximum, i když trochu vyšší než meteorologové pro dnešní odpoledne předpokládali. No jo, jižní Morava a Brno si vždycky trošku víc rozpálí. Jak to vypadá pro dnešní odpoledne s oblohou, tak by mělo být převážně oblačno zataženo. Nějaké přehánky sem tam jsou hlášený. Něco jsem slyšela kolem 17. pak kolem 23. Buďte na to připravený, asi to nebudou nějaký velký deštíky, ale taky nějaký spíš menší přehánky. Uvidíme, jestli se nám to nevyhne. Já sleduju radar následující hoďku dvě a to by v Brně kápnout nemělo. Co se týče dalších dnů, tak zítra bude opět celý den zataženo, ale bude podstatně teplej. Po ránu kolem 17 stupňů, přes den může být i kolem 29. No a ve středu to se do Brna vrátí slunečné počasí s teplotami po ránu kolem 16, přes den příjemných 25.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Dětství je, když se jdete v noci vyčurat a pak rychle běžíte zpátky a skočíte přes půlku pokojíčku rovnou na postel a jste rádi, že vás nechňapla ta příšera pod postelí. No a dospělost je, když se ta příšera ráno probudí vedle vás.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A další tip, pokud dneska ještě hledáte po náročném prázdninovém víkendu odpočinkový program, tak s dětmi můžete zavítat do jižního hradebního příkopu za Vlkovou věží a užít si odpoledne, nebo pardon, od dopoledních hodin akci, která pokračuje až do večera Hradební pondělí, které je ve Znojmě. Dneska až do 20. hodiny. Tenhle program je pro vás připravený opravdu i pro děti. Jsou tam pohádky, různý vystoupení, lety dravých ptáků na ukázku, vyzkoušet si budete moct jízdu na ponících a střelbu z luku. No a večer taky třeba šermíři na vojenské ležení, ukázky zbraní, zbrojí i rytířské souboje. Tohle je pro vás připravené nejenom tohle pondělí, 6. července až do 20 hodin, ale každé následující prázdninové pondělí, Hradební pondělí, které si užijete ve Znojmě na Tamným hradu, a myslím si, že Znojmo je vždycky fajn nápad navštívit a tohle můžete spojit právě při pondělku, kdy většinou i bývávají památky tak nějak jako zavřený, tak ve Znojmě to neplatí. Tady je to Hradební pondělí, které je zábavné od rána až do večera pro celou rodinku. Tak možná ještě dneska stihnete a užijete si případně následující pondělí všechny, který nás čekají ještě v červenci a v srpnu.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
2: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
3: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
4: Kilian Gang Camp opět míří do jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
0: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Black Eyed Peas, Nicky Jam, Tiga a Vida Loka a další tip, proč je fajn vyrazit dneska do Mikulova.
1: Free Radio. Kam vyrazit?
0: Na zámku v Mikulově se už od včerejška až do soboty koná takzvaný kytarový festival. A tohle je něco, kde si užijete koncerty, špičkové kytaristy, koncerty účastníků mistrovské třídy, ale taky třeba workshopy, semináře, kurzy, výstavy kytar. Takže pokud máte rádi kytaru, ať už na ní umíte hrát, anebo ne, i tak můžete dorazit na tuhle jednu z nejvýznamnějších akcí svého druhu, nejenom v České republice, ale i v celém středoevropském prostoru. Právě 38. ročník teď běží v Mikulově na zámku kytarový festival a nedílnou součástí jsou odpolední večerní koncerty pro veřejnost. Pravidelně budou ve 20.20, v pátek a v sobotu pak od 17.17 jako plus, takže odpoledne i večer. Takže dneska, pokud byste náhodou do toho Mikulova přece jenom vyrazili, nejenom do jeskyně Turold, ale taky právě na tenhle festiák, tak určitě si to moc užijte. Kytarový festival, který tam pokračuje až do soboty 11. července, a určitě si to užijou i tací, kteří by se třeba na kytaru rádi naučili hrát.

0: lokální sushi a všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
1: Free Radio. Free Radio. To

0: Zamilovaná pohoda na Free Radio Extreme a Love Song z roku 1999. Už za chvilku vystřídá další zremixovaná pohoda, bude to Enya a Only Time v Cyrilu Remix. Těšit se můžete i na novinku. A to se postarají Fast Boy a jejich Beautiful Life. A dáme si i Sempre, Sempre. DJ MNS a IMAX z roku 2007. I tohle si společně budeme užívat po 15. hodině. Tak doufám, že svátečně, odpočinkově, ale třeba i tanečně s Free Radiem užíváte dál.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: 6. hodině posloucháte sváteční Free Radio 6. července, kdy doufám většina z vás má volno a odpočíváte. Den upálení mistra Jana Husa připomínáme z roku 1415, jinak dneska státní svátek, takže žádné jméno v kalendáři. Až zítra bude Bohuslava a já jsem se dočetla, že je i Oliver a teď ho tady nevidím. No tak i tak Oliverkům přejeme všechno nejlepší. No a už zítra, všechno se to odehraje zítra. Každopádně po 15. hodině tu pro vás budu mít frajerku a podíváme se za známou frajerkou. Je to herečka Angelina Jolie. Ať už jí máte rádi jako osobu nebo jako herečku, ať vám sedí nebo nesedí, tak rozhodně udělala něco pro nás, pro všechny a pro přírodu, za co jí můžeme vyhlásit za frajerku dnešního dne. Takže po 15. hodině rozradím, co udělala tak famózního, k tomu přihodíme Fastboy, bude tady Katy Perry, Faruko a Nazareno a spousta dalších hitů s Free Radiem. Pojďme na ně.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: frajer nebo loser?
1: Já jsem vám, přátelé, dneska slíbila frajerku a Angelina Jolie rozhodně frajerka je, ať už si o její kariéře, hereckém výkonu nebo osobnosti myslíte cokoliv, tak rozhodně dělá víc než mnohé jiné slavné osobnosti. Je známá tím, že dlouhodobě věnuje se ochraně přírody. Třeba v kambodžské provincii Battambang zakoupila přibližně 60 000 akrů půdy, která byla v minulosti využívaná k lovu a odlesňování. Oblast následně pomohla přeměnit na chráněnou rezervaci, která poskytuje útočiště slonům, dalším volně žijícím živočichům i místním ekosystémům. Podobné projekty ukazují, že ochrana přírody nemusí spočívat jenom v darech nebo kampaních, ale že dlouhodobě chránit území můžou klidně takhle šikovní jednotlivci, kteří na to samozřejmě mají, a kteří můžou přispět k obnově biodiverzity, omezení nelegálního lovu i zachování přirozeného prostředí pro ohrožené druhy. Tak co vy na to? Určitě si myslíte to stejný, co já. Angelina Jolie je frajerka.

0: byla, přátelé, Itálie, DJ Menes, Imex a Sempre, Sempre. Za chvilku to máme Keep Moving. Přidáme taky Austrálii, Fisher, Losing It. A já se těším na Francii, Eagle a Moving to the Sun. On si tak nějak mezinárodně říká spíš Hugel, ale tak i tak. Moving to the Sun je pecka. Tohle vás, přátelé, čeká po půl čtvrté. My mrkneme se i na dnešní státní svátek, ať k tomu upálení Jana Husa máme nějaký zajímavosti. No a samozřejmě se mrkneme teď hlavy na silnice, jak to tam vypadá.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Pomalu, ale jistě začne provoz housnout vzhledem k tomu, že se z toho svátečního prodlouženého víkendu začnete vracet. Je to znát nejenom ohledně provozu, ale i nějakých komplikací. V Brně v Hněvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou bouraly dvě osobní auta. Je tam omezení v dopravě, taky pozor na dálnici D1 u Brna ve směru na Prahu, 196.5. Tady je taky nehoda, kvůli které se zdržíte v krátké koloně. No a ve směru na Bratislavu D2, 4.5. Tady je zase porouchané auto na krajnici. Tak toto jsou aktuální komplikace, které jsou jak v Brně, tak v blízkém okolí. Připomínám Hněvkovského, kde je nehoda. U Brna 196.5. ve směru na Prahu, tady jsou komplikace kvůli kratší koloně, taky kvůli nehodě. No a jinak, co se týče dalších věcí, tak zatím je to dobrý, jo, ale jako počítám s tím, že směrem k večeru, podvečer, že ten provoz bude znát, že se bude housnout a že se budou lidi vracet zpátky, tak s tím tak nějak taky plus minus počítejte. Zatím ale pohoda, lehce před půl čtvrtou, kdybyste cokoliv dalšího s dopravou věděli, posílejte sem.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 26 stupňů, tak to je dnešní maximum, které zatím vypadá pro centrum města Brna. Vzhledem k tomu, že dneska mělo být maximálně kolem 22, 23, no tak už tady máme dokonce o 3 až 4 stupně víc, než meteorologové předpokládali. Jinak co se týče oblohy, stále převážně oblačná, zatažená. S přehánkami to zatím pro Brno nevypadá, že by něco mělo kápnout minimálně následující hodinu, která je tak nějak pro ten radar maximum, tak zatím nic. I když vidím, že se něco jako ze západu žene. Uvidíme. No, ono je to ještě dost daleko, do Brna to taky vůbec nemusí dorazit. Každopádně dneska s přehánkami případně v podvečer večer počítejte, kdyby náhodou. Zítra po celý den by mělo být zataženo, po ránu kolem 17 stupňů, zítra teplej, dokonce i kolem 29. Ve středu pak zpátky spíš kolem 25, ale už si budeme užívat slunečné oblohy. Co nás čeká dál, je Tumo a Keep Moving, za chvilku Fisher, Losing It. Mrkneme se společně na kinonovinky, no a v dnešním moudru se povinujeme právě tomu, co si mnozí pamatují ze školy, někdo ne, ale k tomu dnešnímu svátečnímu dni se to hodí. Za chvilku prozradím.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: Mnozí z nás si to ještě ze školy pamatujeme, my ostatní si to osvěžíme. 6. července 1415. To je ta událost, díky které máme dneska státní svátek. Mistr Jan Hus odmítl odvolat své učení kritizující mravní úpadek církve, prodej odpustků a požadující návrat k chudé církvi. Církevním koncilem v Kostnici byl tak tedy prohlášen za zatvrzelého kacíře a odsouzen k trestu smrti upálením na hranici. K tomu potom, co následuje, sice ne úplně bezprostředně, ale vypukly husitské války 1419 právě v reakci na dlouhodobou krizi církve a na rozhořčení lidu z toho, co se právě Janu Husovi stalo. A to i přesto, že vlastně vyrazil do té Kostnice s glejtem, takovým posvěcením, že by se mu nemělo nic stát, a to od krále Zikmunda, který mu zaručoval bezpečný průchod. A církevní autority ale nechali zatknout hned po příjezdu s argumentem, že kacíři nejsou povinni dodržovat slib. Jinak prý to bylo tak, že hranice byla postavená ze dřeva a slámy. Podle dobových kronikářů, když kat přikládal oheň, Hus hlasitě zpíval modlitbu, výtržek otočil plameny přímo proti němu a urychlil tak jeho konec. No a co se týče následné rehabilitace o několik století později, tak katolická církev ho nikdy nějakým způsobem nerehabilitovala, řekněme, neomluvila se, ale v roce 1999 papež Jan Pavel II. Prohlásil, že hluboce lituje jeho smrti a násilnosti, které po ní následovaly. Tak toto bylo, přátelé, významná událost 6. července 1415. Bohužel smutná událost, na kterou vzpomínáme, ale která potom v historii měla dalekosáhlé důsledky. Tak proto máme dneska státní svátek, ať to víme, proč se dneska válíme, máme nožky hore a můžeme si užívat spoustu volného času. Jacksony, Rafaela, Karajetu, Pedro, za chvilku Gigi D'Agostino and One More Dance. A protože je takový pohodový období, mrkneme i na to, co dávají nový hovky.
0: Našli se prachy, hledal se majitel.
2: A majitel byl nalezen.
3: A na drátku máme Tomáše, ahoj Tome.
4: Ahoj.
3: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
4: 7.
3: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
5: No je to, že jo.
3: Jdem na to, přátelé.
5: pojďme, už se nenapíne.
3: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
4: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
0: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.
6: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
13: Free Radio 107 FM.

0: Rádio. Novinky v kinech.
1: České komediální drama s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou v hlavní roli Čika Čika je právě teď v kinech. Zdena je padesátnice, která žije sama v osiřelém starším domě na kraji vesnice poblíž slovenských hranic. Její syn Lukáš, který tvrdí, že už pár let v New Yorku úspěšně pracuje v ekonomickém sektoru, se vrací na žádost matky zpátky domů, aby se rozloučil s babičkou Věrou, které zbývá pár posledních týdnů až měsíců. Před smrtí si přeje už jen jedno, aby ji navštívila Helena Vondráčková. Právě díky tomu se dozvídáme, že Lukáš se ve skutečnosti živí jako drag queen, tedy jako někdo, kdo se ve své specifické umělecké formě vydává za ženu. Tak jak tohle celé dopadne, to se dozvíte na nové české komedii s Pavlou Tomicovou a Janem Cinou Čika Čika.

0: hodinu. Co nás čeká dál za chvilku po 16. na Free Radio, třeba Rita Ora a její Joy? Spousta další radosti s touhle kočkou. K tomu Timmy Trumpet, Oaks, Another Place. A po téhle energii se podíváme taky za hity z 80. Aqua Back to the 80s. Jsou to spíš 90, ale vracíme se s písničkou do 80. I Aqua vás potěší po 16. hodině s Free Rádiem.
1: Free Rádio 107 FM.

0: Timothy a Kimbra, Somebody That I Used To Know ve zremixované verzi, takže zase tanečně, zase plný energie, tak jak to na Free Radio máme nejradši a doufám, že i vy, ať už děláte cokoliv, odpočíváte, užíváte si výlety, vyrážíte třeba někam za nějakým svým sportem, jak dneska říkal náš soutěžící Martin, že večer jde na tenis, tak se to moc užijte, dneska je krásný, takový klidný počasí, na který si myslím, že aktivity, ať už kolo, tenis, fušus, cokoliv, co máte rádi, tak se hodí. No a po 16. hodině si k tomu dáme Timmyho Trumpeta na The Place, Brekaigo, Ava Max nebo Bob Sinclair, Matyja Bazar a k tomu všemu přidáme jednu zremixovanou. Tak už za chvilku na Free Radio.
1: Free Radio. Hudební novinky.

0: Páteční pohoda na Free Radio pokračuje. Tohle je taneční Becky Hill Hands on Me. A my se společně jdeme podívat na zremixovanou Loreen.
1: Hudební kavry a remixy. Kavry a remixy. Na Free Radio.
0: Švédka s marockými kořeny Loreen, kterou mám já osobně moc ráda, a která jako jedna z mála interpretů za těch 70 ročníků Eurovize, Eurovision Contest Song, získala to nejvyšší možné ocenění dokonce dvakrát. Jednou v roce 2012 to bylo s písničkou Euphoria. A tohle určitě dobře znáte a tak nějak se to už u nás zabydlelo. Nějakej ten pátek, no a další hit, se kterým pak zvítězilo v roce 2023, tak tahle písnička se jmenuje Tattoo. Tu sice na Free Radio nemáme, přece jenom je to pomalejší záležitost, ale našla jsem tanečnější, zremixovanou, rychlejší verzi. Tak pojďme na to, přátelé, Loreen, Tattoo a zremixovaný hit od Jeps Perjul.

0: Juhu. Takže tohle byla švédsko-marocká Loreen a jeden z těch vítězných hitů z Eurovize, hitovka Tattoo z roku 2023, která získala tohle ocenění. No a tady jsme si to dali tanečně a zremixovaně. Co dál? Je tu Rude Dogg a Ray Charles. Připravili si pro vás další tóny, tentokrát s hitem I Got a Woman. Tak pojďme na to. Za chvilku se pro vás chystají ještě pozvánky, pozveme vás třeba do divadla nebo na Festival Planet.
1: Free Radio, Free Radio, Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Komedii Bez předsudků nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30. Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v Digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Fríčka.

0: Aqua, která se proslavila nejenom hitem Barbie Girl, ale taky Back to the 80s. 16 hodin 29 minut. Lehce před půl pro vás ladím další kousky, budeme si posílat pusinky od Artemas I Like the Way You Kiss Me. Těšit se můžete i na spolupráci Kelvina Harrise, Sama Smitha a Promises. A do třetice si tady dáme taky Liquid. Tak i pohodový R&Bčko od hole, který si říkají Flow. Tak pojďme na to, teď o půl paté, už je čas podívat se na dopravu a počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Tak provoz může houstnout vzhledem k tomu, že končí prodloužený víkend a mnozí z vás se budete vracet zpátky do Brna z výletu, z chat, z chalup. Hněvkovského ulice hlásí stále ukřižovatky se Sokolovou nehodu. Stala se tam nehoda dvou osobních aut a projíždí se s omezením. Na D2 máme hlášené porouchané auto na Krajnici, 4.5. ve směru na Bratislavu a na dálnici D1 taky ve směru na Brno, 186.5. i tady je na Krajnici porouchané auto. A co se týče teď aktuálního provozu, tak zatím to vypadá, že jste se tak nějak hezky z těch výletů navrátili postupně, takže žádný velký divočiny se nekonají, akorát na D2 se to štosuje ve směru do Brna, ale jenom pár minut a trošku hustší provoz na Kněžické, jinak krásný, kéž by to takhle v Brně vypadalo pořád.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Máme plně zataženo, ještě před chvilkou se sluníčko trošku snažilo tady v centru města Brna, teď už je zatažená obloha a už to dneska nebude jinak. Teploty jsou nižší, už kolem 24 a sleduju stále, přátelé, ty přehánky a že by přece jenom něco mohlo do Brna dorazit. Jde to tak jako ze západu, i když trošku severozápadně, proč ne? No a vypadá to, že by to do Brna mohlo dorazit zhruba v 18 po 18. hodině. Asi to nebude nějaká dlouhá přeháňka, ale zapršet by mohlo. Každopádně, víte, jak to s těma radarama poslední dobou je. Klidně to ukazuje, že nad Brnem zuří, bouří, prší a ve výsledku nic. Tak uvidíme. Každopádně ještě kolem 11. hodiny v noci tady je nějaká pravděpodobnost, že by něco mohlo kápnout. Každopádně zítra bude pokračovat zatažená obloha, zítra už by to mělo být bez deště, s tím, že teploty po ránu budou kolem 17-18, přes den se dočkáme vyšších teplot, zítra kolem 29. Od středy se potom do Brna vrátí spíš slunečné dny a teploty půjdou tak jako postupně. Středa, čtvrtek 25, od pátku pak směrem ke 30.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Počkejte, počkejte, nikam nespěchejte, všeho do času. V zimě budeme vzpomínat, jak jsme v létě zadarmo chcípali vedrem.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: přátelé, slyšeli o solidární síti místním. Jsou to podniky, ve kterém vám dají třeba vodu do lahve, nebo si budete moct odskočit a spousta dalších takových praktických věcí. Ve 13 brněnských podnicích se lidi v nouzi vždycky setkají se vstřícnou odpovědí, jsou propojené právě v rámci téhle sítě místním. V Praze už to funguje 9. rokem, do Brna se to rozšířilo teprve loni. Tady ta solidární síť zahrnuje měsíčně nebo poskytuje spoustu služeb, jde o základní věci, jako třeba i nabití telefonu, zmíněná voda, využití toalety, je toho celkem dost, každopádně v Brně v centru, kam dorazí třeba 20 až 40 lidí měsíčně, tak dochází jen dva pravidelní klienti týdně, ale jinak sem tam se takhle někdo objeví. Myslím si, že to nejsou jenom lidi v nouzi, ale do takové nouze se můžeme dostat úplně kdokoliv, kdykoliv. Nabídka by měla být širší, postupně se bude rozšiřovat v těchto podnicích třeba i o drogery nebo menstruační potřeby zdarma, ale taky oblečení, knížky, jídlo nebo možnost si zavolat. Tohle jsou takový místa, takový bych řekla bezpečný přístavy, kde si můžeme odpočinout, případně právě dodat to, co je potřeba, ať už si odskočit, voda a tak dále a tak dále. Jako první podnik, který takhle začal v Brně fungovat, tak to bylo Kino Art. Kino umožňuje divákům přispět na takzvanou zavěšenou vstupenku, ale jinak to taky funguje gratis. Další pak je třeba Kino Art, to jsem už zmínila, ale je toho mnohem víc, taky třeba Komárovská kavárna Hrnček a další. Více se dozvíte, pokud by vás zajímalo, na místním.cz. Možná teď promlouváme i do nějakého podniku, který by se do toho chtěl zapojit, tak se určitě mrkněte, místním, locals for locals, tak jak si můžeme vzájemně pomáhat. Já si myslím, že to takové krize, kdy potřebujete si třeba zavolat, nebo si potřebujete odskočit, tak to známe všichni, že? A takhle v centru města Brna, rychle, kde to zařídit, aby jsme si nemuseli k tomu kupovat kafe nebo nějakou kolu, tak si myslím, že to je moc fajn, že něco takovýho existuje a šíří se to dál.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Kašmír. Becky Hill a

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj? Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show. Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
3: Free Radio 107 FM. Právě teď ti hraje.

No už víte, že tento týden probíhá festival Planet na Kraví hoře a jakmile budete mít za sebou prohlédnutí všech těch zajímavých balónů, všech těch zajímavých modelů planet, tak můžete vyrazit taky třeba na měsíc autorského čtení. Letos je zaměřený na Grónsko. Pořádá se v divadle Huse na Provázku, až do konce července se tam můžete potkat jak s tamními, tak i s našimi českými autory. Jsou to podvečery, které jsou opravdu velmi zajímavé. Programy je vždy v 19 a ve 20.30, v podstatě to probíhá každý den a dnešní sváteční den nevyjímaje. Grónsko bude dnes s prezentací právě jednoho autora, který si pro vás připravil takový povídání 10 000 let naší moudrosti a Lenin hledící na bubnové tance. Tohle bude Grónsko v 19 hodin, ve 20.30 potom za Česko Marie Škrdlíková a takový talent. Tak tohle je program pro dnešní měsíc autorského čtení, které si můžete užít v divadle Huse na Provázku. No a pokud dneska večer už máte jiný plány, tak se určitě podívejte na stránku autorskéčtení.cz a tam najdete pěkně program bod po bodu, jak to jde každý den. Opravdu se můžete potkat se zajímavými autory, autorkami, jejich pohledy, s jejich tvorbou. Vždy v 19 Grónsko, ve 20.30 Česko a myslím si, že to stojí za to. No, nemusíte cestovat daleko, abyste se potkali s lidmi z Grónska, to si myslím, že může být krásný zážitek. Eamon Beck, Bia a Rummers, za chvilku přidáme taky Flow a Likid jako R&B.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM.

0: R&B novinka na Free Radio, tak tohle bylo Liquid. 4 minutky před 17. hodinou. Co to pro vás máme dál, ještě než začne Freebox, bude tady Klas a Sednes. Z nejnovějších kousků taky Baker Matt, Runny, I Love Life. A do třetice se můžete těšit taky na novinku Ava Max, Bia a jejich Energy. A dneska hodinka po 17. ještě se mnou s Kristýnou Kolibovou.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Box na Free Radio.
1: Po 17. hodině s vámi už Kristýna Kolibová a jsem ráda, že si můžeme společně užívat super dávku té nejlepší taneční muziky, kterou ale budete vybírat a diktovat vy. Takže, přátelé, rozhodně volejte 790 107 107, nebo můžete psát na náš e-mail studio@freeradio.cz, nebo je libo apka Free Radio, kam můžete taky napsat nebo třeba nahrát hlasovku, takže vzkaz může být docela jednoduchý a rychlý. Hlavně nezapomeňte říct, co chcete a pro koho to chcete. I kdybyste to chtěli jenom pro sebe, tak aspoň ať řeknete, jak se jmenujete to, ať to máme tak nějak kompletní. No a ještě tady máme na Facebooku Free Radio aktuální příspěvek, co vy kutíte, děláte během svátečního dne, tak jsem moc ráda, že spousta z vás odpočíváte a užíváte si spoustu volna. Jiní jste stihli spálit štrůdl, někdo spálil oběd, takže k tomu dnešnímu takovému, ne teda úplně vhodnému svátečnímu dni, jako je upálení Jana Husa, dobře, je to trošku tematické. Každopádně, ať si užíváte i nadále, tak rozhodně volejte na vlnu 107 FM.
0: Free Radio. Hudební novinky. To

0: Novinka za námi, Ava Max, Bia a Energy, a my jdeme hrát pro vás. Freebox na Free Radio. Já už mám totiž na drátku Tomáše. Nazdar, Tome.
1: Ahoj,
0: já jsem se teďka během našeho rozhovoru a hovoru zapotila, protože jsme lovili písničku celý 3 minuty, co tahle.
1: Nedělal si sama, neboj.
0: Ale
1: v letních horkách, jako co by člověk mohl dělat jinýho.
0: Navíc my máme klimatizaci a teďka je hezky venku, 25 stupňů, to je v pohodě. Takže nakonec jsme vybrali, prostě prozrať, co to bude, pro koho to bude.
1: Tak je to special remix, který myslím utkvěl nám všem v paměti, když vůbec vznikl, a je to Prodigy versus Enya a Smack My Bitch Up. Mm-hmm. A pro všechny, vůbec pro všechny.
0: Úplně pro všechny. Hele, můžu říct, jasně, že já tuhle písničku mám hodně ráda. Snažím se vždycky takovou tu pasáž na závěr, jak Enya zpívá tím jednolitým hlasem, tak to zkouším táhnout s ní. Většinou to neudýchá. Ale je to hodně dobrý. A prosím tě ještě prozrať, co ty a pondělí sváteční. Znamená to, že odpočíváš, že máš volno, nebo jsi musel být v práci? Nebo ještě si?
1: Volno nikdy není a volno, jak se říká, je pro bohatý, jo? Takže vychodím, musíme furt plakat.
0: A co děláš za práci?
1: Hloupej joke, neberte si z toho příklad, ale prostě užíváme života. Když jsem vás naladil, tak jsem si hned trefil a zrovna jsem se dovolal, tak why not?
0: No krásný. Prosím tě, tak ty jsi měl dneska pracovní den, jo? A co děláš za práci? Můžeš prozradit?
1: To si nechám pro sebe, každý svoje má.
0: Dobře.
1: Podstatný.
0: Důležitý je, že teď si uděláš pohodičku pro DJ a Smack My Bitch Up. Děkuju za zavolání, díky za výběr muziky, víš, že se v hudbě vyznáš, takže jsme to tak nějak všechno probrali horem spodem, různý interprety, a myslím si, že nakonec jsme vytříbili to nejlepší. Tak jdem na to, užij si zbytek dnešního dne a zase někdy, Tome, čau. Měj se, ahoj. Tak dneska už bez rozloučení, každopádně je to tady.

0: DJ a Smack My Bitchup na Free Radio, tak snažím se vždycky zpívat tak dlouho jako Eňa, ale je to dlouhý, neudýchám to. No, hold. 12 hodin 13 minut, máme tu další přání. Freebox na Free Radio. A teď už Féteru vítám Toma, dalšího Tomáše. Nazdárek, čau.
1: Ahoj, Kristýnko.
0: Čau, věc i tobě. Ty si užíváš volný pohodový den, žádný stresy, žádná práce.
1: Žádný stresy.
0: No výborně, tak ještě to doladíme nějakou superovou muzikou, kterou si vybral, povídej.
1: Dneska jsem vybral Steel Sheep Thrills.
0: Ano, připraveno. A bude to pro?
1: Dáme to pro všechny posluchače.
0: Krásný, tak si hodný, že na všechny myslíš. My na tebe taky, ať si dál užíváš podvečer. Asi a Sean Paul už letí. Měj si pěkně, ahoj.
1: Díky, Kristýnko. A...

0: krátce po čtvrt na šest a jsem ráda, že svátek si užíváte i s námi s Free Radiem. Jdeme pro vás hrát dál, je tu Freebox.
1: Freebox na Free Radio.
0: A po dvou Tomáších tu máme Míšu. Ahoj, čau.
2: Ahoj, Kristinko.
0: Čauec, zdravíme. Ty si taky užíváš pohodový den, všechno na klídek.
2: Užívám si pohodu tady u rádia, poslouchám tady Fríčko.
0: Tak to je pecka, hlavně i ty teploty, že jak jsme si říkali mimo éter, ze 40 jsme padli na 25, což si myslím, že je to pravý a takový pohodový léto, který do Brna patří. Ty sice nejseš přímo v Brně, ale taky tam máte příjemně, viď?
2: Taky tady máme na Březovkách příjemně.
0: Krásný, tak tomu dáme ještě suprovou písničku, co to bude pro koho?
2: Takže bude to Kašmír a bude to Song of Dan a bude to pro všechny posluchače a pro moje rodiče.
0: Perfektní, tak doufám, že poslouchají, že si vyladili rádio a že tě slyší.
2: A pro našeho Lukáše.
0: Určitě, Lukáše, který bude po 18. hodině, takže co by dub a už je tady DJ Kašmír, ten je tady hned. Sun Goes Down, tak jak diktuješ, tak to tady bude. Jdeme na to, Míšo, měj se krásně, čau.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj, Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Tarek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, seš napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně to ve mě bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky.

0: Drum and Bass, Vítej mi Trumpet a Best Thing. Tohle já můžu, přátelé, tak doufám, že jste si to užili s náma. Freebox na Free Radio. A na drátku už máme další známý hlásek a to je Ondra. Čau.
1: Ahoj, Kiki, já tě zdravím, jsem rád, že tě slyším při pondělku.
0: Já tebe taky. Pondělí dobrý u tebe, taky pohoda, nic nemusíš dělat.
1: Ale relax, pohodička, klídeček. Teď ještě musím řešit jednu věcičku, takže jinak pohodka a nestěžu se ani.
0: Super, no tak to je bombastický. Tak ještě to doladíme písničkou, co to bude, pro koho to bude?
1: Ace of Base, Lucky Love. A speciálně pro všichni, kteří mají tuhle muziku rádi, včetně tebe. Pak samozřejmě pro všichni, kteří pravidelně i nepravidelně poslouchají. Pak samozřejmě drakodilčně. No a všem pohledem vodička.
0: Perfekt.
1: A všem vám na 107, protože jste všichni prostě bez, tak jsem řekl včera.
0: Super, moc děkujeme, Ondro. Ace of Base připravený, ať máš dál pohodičkový den, jo? Super, měj se, ahoj.
1: A mimochodem, Kiki, to bych časnou cestu domů, jo, až pojedeš.
0: Ještě jednou?
1: Říkám, to bych časnou cestu domů, až pojedeš.
0: Děkuju moc krát, bude to za půl hoďky, takže budu dávat pozor, děkuju. Měj se, ahoj. Čau. Přátelé, tak tohle byl Ondra na lince a my se za chvilku podíváme i do naší apky Free Radio, kde píšete. Wow.

pohodová švédská popová záležitost Göteborgu. Ace of Base a Lucky Love, díky Ondrovi za tenhle výběr. A teď už do apky Free Rádia. Free Box na Free Rádiu. Protože tady se na mě smějou dva vzkazy, který sfoukneme do jedné písničky, protože první tady máme. Ahoj Kristýnko, můžeš zahrát nějakou svou nejoblíbenější pecku pro tebe do studia a všem, co poslouchají, díky Gambis. Tak Gambis, já jsem přemýšlela, že teďka před chvilkou hrálo Moving to the Sun a to já mám moc ráda a říkala jsem si, že kdyby po mně někdo chtěl teď oblíbenou písničku, tak ji pustím, ale hrála před chvilkou, takže jsem přemýšlela a do toho napsal náš další takový známý hlas, známé jméno, Michal Bajkeros z Líšně, který chce nechat zahrát Daru Bangaranga pro mě a pro všechny, kteří mají naladěno. No a tím si říkám, no tak Michale, ty si napsal jako na zavolanou, protože já přemýšlím a Dara Bangaranga, ano, to je teďka rozhodně další můj oblíbený kousek. Takže díky Gambisovi, který na mě myslí stejně jako Michal Bajkeros a díky, že myslíte na všechny, co ladí, protože tenhle kousek se poved. Pojďme na něj.

0: víte, přátelé, jak mi udělat radost a doufám, že i všem frýčkařům a frýčkařkám, protože Bangaranga to je jeden velký hit tady na Free Radio. Bulharská Dara, která dokázala takhle zaujmout nejenom nás, ale celý svět díky Eurovizi, Eurovision Contest Song a od té doby to je prostě Bangaranga šílenství. Každopádně super výběr, děkuju za něj, díky klukům i za to, že tak nějak myslí úplně na všechny a posílají svý vzkazy. Vy v tom můžete rozhodně pokračovat, ať už přes naši linku 790 107 107, přes apku Free Radio, přes e-mail studio@freeradio.cz nebo na Facebooku. No a co nás čeká po půl, za chvilku třeba Bamboleiro. Těšit se můžete taky na novinkové spojení dvou skvělých talentů, Martin Garrix, Ed Sheeran. Jmenuje se to Repeat It a přihodíme taky nějakou kočku, třeba Lady Gagu. Tak snad vám těmito hity vykouzlíme, úsměv na rtech, možná víc energie, takhle v podvečer, 2 minutky po půl šesté. Co dál? Doprava počasí.
1: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: A kde se tvoří zdržení, teď na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov od Prahy. Tady počítejte na 195. a pultem nehodu 3 osobních aut. Zdržení v koloně od 193. Teď aktuálně tedy u Brna ve směru na Vyškov zdržení od 193. kilometru kvůli nehodě. Co se týče dalších komplikací, tak zatím to vypadá, že Brnem a okolím se stále projíždí spíš plynule, kromě tady té drobné komplikace na dálnici D1 a taky na D2. Dvojce na příjezdu do Brna zhruba od 3. kilometru, pár minut zdržení, ale jinak by to mělo frčet celkem dobře. Kdyby cokoliv dalšího, určitě volejte na naši dopravní linku nebo do apky Free Radio.
3: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Já bych, přátelé, ráda to počasí nepředpovídala, protože před hodinou jsem vám slíbila, jak se na Brno něco ze severozápadu žene. Ono si to samozřejmě přes tu Vysočinu zase vypršelo a k nám dojde velký prd. No, jo, doslova, jo, teď se na to dívám, takovýho cosi roztroušenýho, takže si padnou 3 kapky. No nic, každopádně, aktuálně máme kolem 25 stupňů, zalívat teda budeme muset, dneska to za nás to počasí nevyřeší, vypadá to, že po zbytek dne to bude hlavně se zataženou oblohou, něco málo hlásí z dneška na zítřek v noci, tak uvidíme, jestli vůbec něco dorazí, myslím deštivé přehánky. Zítra už to má být bez deště, převážně zatažená obloha, po ránu kolem 17-18, přes den zítra bude teplej, dokonce kolem 28-29. Ve středu pak začnou slunečné dny, které začnou pozvolna, středa, čtvrtek 25, na víkend a na pátek se to pak začne zase zvedat a to směrem spíš k tropické třicítce.

0: Freebox na Free Radio. A další písničku tady od Martina Grixa a Dashirena, připravený Repeat It, bych chtěla věnovat dnešním našim dvěma posluchačům, kteří se pochlubili na Facebooku Free Radia jejich takovými husarskými kousky, jak napsala Jitka. V roce 1415 nám upálili husa, já jsem dneska spálila štrůdl, ale napsala, že i tak už se po něm docela zaprášilo, takže předpokládám, když sundali takovou tu černou vrstvičku, tak štrůdl byl i tak výborný. Takže Jitce posíláme a ještě tady David psal, že sice dneska zvládl posekat zahradu, ale taky spálil oběd. Tak nevím, co to dneska teda bylo za spalovací období dnešní den. Nevím, jak to souvisí teda s tím dnešním státním svátkem. Každopádně buďte opatrní v těch kuchyních. A těmhle dvěma šikulům, Martin Garrix, Ed Sheeran, klidně můžete volat nebo psát. Freebox pokračuje.
1: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
2: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Pufendorf?
1: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. až 11. července Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.

0: Box na Free Radio. Mám velkou radost, přátelé, že nás ladíte, posloucháte nejenom v Brně a v blízkém okolí, ale že nás tak nějak různě ladíte i přes freeradio.cz, přes web a nebo přes naši aplikaci. A třeba tu máme pozdravy z Fuerteventury, kterou jsem taky navštívila. Musím říct, že tam bylo moc pěkný. Tady nám píšou, že jsou na pláži Antikovy a Strait. Jste úžasní, tak moc děkujeme a posíláme na Fuerteventuru taky pozdravy. No a na Facebook Free Radio nám napsal taky jeden posluchač, který si teďka užívá v Chorvatsku, za mě teda jako chorvatský moře a vůbec i ty pláže, protože já mám hrozně ráda kamínky, protože tam je více toho podmořského životu, tak krásná fotka tady a u ní stojí od Antonína, že si užívá super svátek. A kdo pak nám volá na vlnu 107 FM, ahoj, čau.
1: Zdravím, tady věrný posluchač Dominik.
0: Nazdar, Domčo, tak prosím tě, co ti zahrajem?
1: Nechám to na tebe na výběr.
0: Dobře.
1: A představ si, já tě poslouchám na velké věži a mám subwoofer a já to mám diskotéku dneska doma s Free Radiem.
0: No tak to je bombastický. A velká věž, tak tam moc zdravíme, takže paříš, jo? Tančíš.
1: Jo, pařím ve Bzenci. A jak jsi říkala, že poslouchám, já poslouchám přes internet, vás poslouchám přes vaše stránky, mám to propojení do věže, do subwooferu a do věže, takže mám diskotéku
0: krásný,
1: doma, no.
0: Krásný.
1: Babička s taťkem jsou jako takový naštvaní, ale dělám diskotéku, no.
0: No, tak když je to velká věž, tak to dělá velký zvuk, to je jasný, tak si to užívejte, babičce to když tak trošku stlum, ale užívej si to i nadále. Tak jsem ráda, že voláš, zdravíme do Bzence, máváme a pošleme ti za chvilku hitovku, jo?
1: Jo, tak
0: super, měj se, čauec. Tak přátelé, super, že takhle i aktuálně reagujete, takže Bzenec zdravíme. Připomínám Antonína, který je teď aktuálně teda v Chorvatsku, píše Vaška Voda, no tak krásný. Jako výhled, na který má teď aktuálně Antonín, tak to teda přátelé, to bychom chtěli všichni. Krásný, čistý moře, teď ty kamínky, takže tam budou spousta ryb. Ježišmarja, to je kouzelný. Tak jako Lady Gaga a Brak Dabra, což pošleme nejenom Dominikovi do Bzence, ale i do Chorvatska, do Fuerteventury a všude možně, kde nás ladíte, nejenom v Brně a jsme za to hrozně rádi. No a protože pro vás máme pořád nějaký info i ohledně novinek, tak novinky tu pro vás má přehledně taky Lukino Bartolini díky naší hitparádě.
2: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin o mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Fríčka. První novinka hitparády Miss Kali Aleluja Morandi.

0: byly aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl. Free Radio. Free Radio.

0: na Free Radio.
1: A tak, jak jsme slíbili, tak dodržujeme předávačka v 18 hodin tady s hlavním vedoucím velitelem Freeboxu. Lukino, připraven, čau, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: A já tady mám hrozně krásný vzkaz z víkendu, který je pro tebe. A přečtu ho já, aby to nevypadalo, že si tady Lukáš vymýšlí vzkazy, že ho mají lidi rádi.
2: Samochvála.
1: No, ale oni tě mají fakt rádi, tak poslouchej.
2: Pojďme.
1: Lukine, týká se to hitparády, jo? Pravidelně posloucháme 107 Frička a samozřejmě Freebox, já Honza, 45-letý, se svými dcerkami Viktorka 9 a Sovča 12. A nemůžeme uvěřit, jak je dnes hitparáda vzhůru nohama. Sami jsme dali do hitparády zhruba 300 hlasů.
2: Hezky.
1: Chtěli bychom dosáhnout čísla 5000

0: hlasů. A to stojí za to. Fandíme Oliverovi, takže Oliver Tree a Joyride.
1: Ano.
0: Zaslouží si to. Pokud by byla někdy možnost se taky mrknout do studia, takže se přijdem podívat, tak to už si vyřídíš sám. Každopádně ti tady píšou, jsi nejlepší.
2: Ježíš, to je hezký.
0: No.
2: Děkuju, tak děkuju.
0: Tak
2: já
0: jako
2: musím
0: je jako jenom Lukáš, jo, je nejlepší, tak dobře. No,
2: v první
0: tak.
2: řadě se sluší poděkovat.
0: To je legrace.
2: Ale zase na druhou stranu, když já mluvím o hlasování a děkuju Vidparádě posluchačům za hlasování, tak nikdy neděkuju sám za sebe a vždycky říkáme jménem celého týmu
0: já
2: děkujeme.
0: Já vím, já to slyším. Já to jako... Víš, a i tak tě mají nejradši.
2: To je krásný.
0: Tak
2: ale...
0: já si teď tady jdu točit prstíčkama mlínek.
2: Zdravím Honzíka, zdravím holky a moc krát děkuju.
0: Ano, takže přátelé, tohle je motivace i pro vás, nejenom posílat zkazy, že Lukáš je nejlepší a máme ho všichni rádi, to můžete samozřejmě, ale že hlasy do hitparády už to jede, přátelé. Hlasuje se až do pátku, v pátek 16 hodin zase budeme vědět, jak dopadne. Oliver Tree je v podstatě takový přeborník, už nějaký ten pátek, nesouvisí to teda jenom s tím bohužel tragickým úmrtím asi 3 týdny zpátky, ale souvisí to s tím, že ho máte rádi fakt jako nepřetržitě už asi 1/4 roku.
2: Je to tak, hele, je to přes, já nevím, 15-20 týdnů a myslím si, že teďka jakoby ty lidi, protože se stala tato věc, tak i jakoby se vděkem za celý jeho za celoživotní výkon a za to všechno, co tady pro ty lidi nechal a za to, s čím vším bojoval a za to, jakoby čeho se zastával různých lidí s různými komplikacemi a myslím si, že by tady toho dokázal ještě mnohem víc. 32 let je strašně málo na odchod a děláte to lidi dobře. Já jsem říkal, hitparáda je názor lidí a pokud já tam v pátek přijdu a v 16 hodin uvidím na prvním místě Olivera, tak je to názor lidu a já si
0: ale ještě si chvíličku udržím toho Olivera, taková jedna zajímavost a pak už ti to předám. Jsem dneska ukecená po 6 hodinách vysílání, pořád nemám dost. A já jsem se dočetla, že Oliver ještě za svého života samozřejmě tak napsal závěť, že chce, aby jeho veškerý majetek a veškerý mění, ty to víš, ty kýveš, tak aby to nedostala teda rodina, což možná fňuk, ale dává to všechno na budoucí mladé hudební talenty, který to třeba můžou mít na začátku té kariéry těžší, tak vznikl nějaký takový fond právě od Olivera a je to jako hezký. No.
2: Je to pravda, myslím si, že se otočilo zády k rodině, protože rodina ho v tom nikdy nepodporovala.
0: Aha.
2: A on to měl docela jako těžký v té rodině. A myslím si, že to, co dokázal sám za sebe a je to čistě jeho rozhodnutí. Nechci se v tom nějak jakoby rejpat.
0: Jo, jasně.
2: Někdo zastává jakoby hlavně rodinu a myslet hlavně na rodinu, ale těžko říct, jakoby, když vyrůstáte třeba v rodině, kde to od malička neklape, není to dobrý, možná být u rodičů alkohol nebo nějaký návykový látky a máte těžký start kariéry, tak to pak nesete celou tu kariéru sebou. A já si myslím, že to je právě to, o čem jsem mluvil, co nám tady vlastně Oliver zanechal a jakým směrem to celý život vedl, takže by bylo super, kdybychom to nezapomněli, ten odkaz jeho.
0: Takže přátelé, poslední moje slova, posílám Waterfall a teď už Lukino. Užijte si klasický Freebox s Lukášem až do 20 hodin. Ole, čau!

0: Box na Free Radio.
1: Jedna princezna za druhou, ano, jednak Katy Perry Teenage Dream a jednak před okamžikem ještě odcházela Kýťa, tak jsem to tak jako spojil dohromady ve dvě princezny. 7:30 po 18. od mikrofonu už v tento okamžik zdraví Lukáš Bartl, já moc krát děkuji Kýti za to, že mě podržela tu první freeboxovou hodinku, no a prej to tady hrozně jelo. Navážeme na to tempo, navážeme na ten fičák, který tady Kýťa rozjela, abych to vůbec zvládl dohonit to tempo, ale myslím si, že ano, když mě v tom budete pomáhat vy, naši posluchači Free Radia, tak to 100% zvládneme. Já pokračuju s další muzikou, jako například novinka Ultra Love, Kashmir, Jason Ross a Brianna Grace. Objeví se taky Eyelid, It's Me, jeho korejská kapela, no a k tomu samozřejmě i pokračování vaší oblíbené muziky a navázání na vaše objednávky a vaše vzkazy. Na startu další hodinky, teda jakoby v úvozovkách té druhé třetiny Freeboxu, máme rovnou telefonáty z telefonní linky, podíváme se, kdo pak je na lince. Halo, halo, Free Radio, prosím.
2: Čau, Martin.
1: Martinek, výborně. Martias, tak pojďme za tvojí oblíbenou písničkou. Co bys dneska rád poslechl na Free Radio? Co to bude?
2: Timmy Trumpet Narco.
1: Timmy Trumpet Narco?
2: Ano.
1: Dobře, já jenom, jestli jsem rozuměl správně, tak pro jistotu opakovačka. Timmy Trumpet Narco už se připravuje. A ty nám zatím řekni, pro koho zahraješ dneska?
2: Pro všechny, kdo pracuje o svátku, pro všechny flíčkaře, pro všechny rozhozáky a i pro tebe.
1: Já ti moc krát děkuju. Kolik máš, prosím tě, stupňů v autě? Máš tam někde teploměr?
2: Moment, teď ti to řeknu, 27.
1: 27, to je v pohodě, to je v pohodě. Hele, lidské sádlo se prej škvaří od 35 nahoru. Takže
2: začíná. Tak proto chodím potom do bazénu, kde máš 40.
1: Takhle. Hlavně, že máš nějaké osvěžení. Marťas, posílám ti muziku, ať to jezdí, měj se krásně a díky, že ladíš Free Radio. Ahoj.
2: Díky, čau.
0: Free Radio. Hudební novinky.

0: Vox na Free Radio.
1: Muzika, la muzika, jedeme dál. Tak tohle byly holky z jihokorejské kapely nebo skupiny Eyelid a jejich skladba It's Me. My si dáme 19 a půl minuty po 18. hodině další objednávku. Milan tady napsal krátkej vzkaz. Zdarec Luko, prosím tě, potřebuju trošku osvěžit a ty seš tak nějak specialista na ty zpátečkový bomby. Šlo by dnes, prosím, zahrát nějakou veselou zpátečku pro lidi a taky pro mě. Díky moc, s pozdravem Milan. Milane, tady seš na správné adrese. Ano, samozřejmě. Já jsem si dal takovou chviličku práci, ale byla to opravdu chvilička, protože už jsem měl na mysli dneska celé odpoledne, že jakmile dá někdo divokou kartu a jakmile budu moct zahrát nějakou zpátečku, okamžitě nastupuje Dario G.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Freečka.

0: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
2: Máme 6:30, k tomu 1 minutka, před námi doprava i počasí a za studia Free Radio za okamžik poletí taky další dávka muziky. Objeví se například Nightlight a Livingston. S dalším kouskem taky Rudimental a Ragged Bone Man. A do třetice to doplní Topic a taky Becky G, Sorry Papi. Mucho papi. Za okamžik další hity a další muzika na přání, teď ale rychlý pohled na silnice. Doprava a počasí s Free Rádiem.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
2: Na silnicích každopádně opatrně, přestože máme sváteční dopravu, pár komplikací byste mohli potkat, například dálnice D1, 172. kilometr ve směru na Prahu, tady dávejte pozor na porouchané auto na krajnici. Další komplikace je D1, 195. a půltý kilometr, je to u Brna ve směru na Vyškov. Tady bourala 3 osobní auta, počítejte se zdržením v koloně, která je už od 193. kilometru. Co se týká Brna, nebo takhle města Brna, tak bližší informace, ano, křížení dálnice D1, vídeňská komplikace právě vlivem té nehody. D2 taky silnější provoz na příjezdu do Brna. V centru města Brna nemáme hlášeny žádné dlouhé kolony. Silnější provoz klasicky očekávejte v okolí Nádražní ulice, také okolí Nových sadů a občas se nám tady ukazuje taky silnější provoz v okolí Zvonařky a na Opuštěné. Jezděte v klidu a opatrně, pokud máte další informace, využijte aplikaci nebo dopravní linku Free Radia. Děkujeme.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
2: Brno hlásí teploty aktuálně někde mezi 22 a 25 stupni Celsia. Přehánky sice hrozí, ale zatím tady na mapě nevidím, že by to mělo trefit přímo město Brno, takže teploty pomaličku dolů. V 8 hodin vidím krásných a příjemných 20 stupňů Celsia. Sluníčko nám zapadá 21.01, takže po 9. už budou teploty celkem rychleji dolů. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat dneska v noci okolo 16 stupňů Celsia. Zítra z počátku dne a dopoledne očekáváme zataženou oblohu. Teplota vzroste na 29 stupňů Celsia, odpoledne přibývání oblačnosti a zítřejší noční teploty opět stejně jako dneska v noci okolo 16 stupňů Celsia. Teď už ale skok jako šipka do bazénu, zpátky do Freeboxu mezi vaše oblíbené hity a mezi naši milovanou muziku. Freebox s Lukinem, sváteční pondělí a Free Radio, užívejte!

0: a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Máme 6:45, posloucháte Freebox a 107 FM, před námi další vzkaz a objednávka, tentokrát to bude pro kluky, pozor na to. Čau Lukino, můžeš prosím zahrát pro všechny fríčkaře a především pro mé dva kluky, Domina a Daniela, takže pozor. Hlavně pro Domina a Daniela, ahoj! Především pro mé dva kluky, pro Domina a Daniela, trochu zapomenutý song Marnik, Smek, Gam Gam, moc díky, není vůbec zač, jedeme dál!
1: Free Radio 107 FM.
0: Musíte, přátelé, pochopit, že ta atmosféra v tom studiu je díky vám. Skvělá nálada, super písničky, já myslím, že to nemá chybu. Freebox na Free Radio, krásné odpoledne všem na 107 FM.

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.

0: Freebox na Free Radio.
1: Merci za námi, ve Freeboxu právě teď chystáme další songy a další skladba by měla být, ale bohužel nebude. Je mi to líto, je mě to líto. Čau, nech prosím zahrát pro tebe do studia a pro cvoky na BIS nebo BSS, jak chcete, písničku Los Del Rio, Daddy Yankee a Pitbull Macarena Remix. Slyšel jsem to. Je to dobře udělaný, je to povedený, je to remix, kde jsou, a myslím, to jsou Ozuna. Ozuna tam dokonce rapuje asi i v té verzi nové. Je to verze 2026, Los Del Rio, Daddy Yankee, Pitbull, Macarena, nebo tak, jak se to jmenuje, Macarena 2026. Každopádně nemám tuhle skladbu k dispozici. A co teď, jo? Teď je možnost zahrát něco od Pitbulla pro kluky do BISu, nebo něco od Daddyho Yankeeho, a nebo v originále Macarena Los Del Rio, ale to je prostě takový jakoby pomalejší. Já myslím, že kluci by chtěli nějakou rychlejší, ostřejší bombu, takže poprosím, hlavně Jarka teda, aby mi poslal náhradní návrh na song, který vás rozproudí, protože bohužel tuhle verzi Macarany nemám aktuálně k dispozici. Před námi Jason Derulo, Nicki Minaj, Swalla, k tomu taky proletěl rychle, ještě poděkování.

0: Box na Free Radio.
1: Příjemný poslech všem na 107, taky na internet i do naší aplikace. Pokud to máte právě teď puštěný v té aplikaci, tak vás zdraví Free Radio, ahoj! Děcka si užívají prázdniny, počasí jakž takž, v některých oblastech bouřky a déšť, v některých oblastech jenom dusno a kapiček nic moc. Zkrátka, ať už jste kdekoliv, užívejte léto a užívejte pohodové prázdniny s Free Radiem. Já se postarám o to, aby Freebox pokračoval hezky, z vesela a s úsměvem, nebo nejenom já, ale taky pomocí vás a pomocí vašich objednávek. Je tady další pozdrav. Ahoj Luky, prosím o Space Melody pro nejkrásnější a nejúžasnější gábinečku. Děkuji a hezký večer všem, nejen ke grillům a ohňům. S pozdravem Jarek. Jarku, moc krát děkuju, posílám to tam. Voice, Alan Walker a taky Leony, skladba Space Melody za okamžik. Doplníme to ještě společně s Daxos. It's you! A taky nebude chybět novinka Origami, Kesha. Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, přeji vám nádherné, pokud možno pohodové sváteční odpoledne s Free Radiem. Za okamžik pokračuje Freebox a taky všechno nejlepší dneska. Všem, co něco slavíte, všem, co si užíváte státní svátek a všem, co máte jakákoliv rodinná jubilea nebo jakékoliv rodinné výročí. Hezky si to vychutnávejte a laďte u toho Free Radio. Za minutku 7. hodina.

0: Radio. Radio. Jde první u toho, co letí.
1: 8 a půl minutky po 19. hodině, dámy a pánové, pokračování Freeboxu před námi Anima, Lisa, Bad Angel, za okamžik Mandala a Fly Project.

0: Free Radio 107 FM, aktuálně prostor pro telefonáty. Kdo je na lince? Halo, halo.
1: Ahoj, Lukášku, Tomáš Werner.
0: Nazdar, Tome, já tě zdravím, já tě vítám takhle ve sváteční odpoledne, prosím tě. Lipo a právě teď skladba Pořád jen to svoje. Vybral jsem skladbu, která od Lipa dlouho nehrála. Lipa si vybíral ty sám a zeptám se tě, prosím tě, pro koho dneska posíláme? Lipa.
1: Tak dneska to pošlu jenom pro tebe.
0: Jenom pro mě, do studia, takhle ve svátek do práce. Tak já ti moc krát děkuju, Tomášku. Co děláš ty dneska ve svátek? Zeptám se jenom v rychlosti.
1: Tak, dopoledne jsem byl v práci s bráchem. Prážili jsme zboží po akcích. A teďka už jsem doma.
0: Tak odpočívej, tady je muzika, ahoj!
2: Znáš dobře můj nic, protože mám tady.

0: linku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Darek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjede.

0: Lukyho vtípek.
1: Malinkatý synáček utíká za maminkou a křičí na celý barák. Mami, mami, já už vím, proč holky nemají čurátko. Mamka, no neříkej. A malej, jo, protože jim nedrží. A to tvoje jsem našel za polštářem.
2: Free Radio, Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 100.

0: 16 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. 7 FM.
2: Necelá minutka nám schází do 7:45, posloucháte Freebox a Free Radio, od mikrofonu zdraví Lukin, no a tohle je objednávka od Patrika. Paťa napsal, Lukine, jsem na cestě z práce, i ve svátek musíme pracovat, neboj Paťo, já to znám, zahraj Fisher a Rain. Zdravím všechny pracující fríčkaře a taky Paťu na cesty, tady je jeho oblíbená Fisher, Rain.

0: Captain Jack v rámci Freeboxu na 107 FM dnes i se skladbou Living on Prayer. Máme 10 minutek před 20. hodinou večerní a rovnou skáčeme na objednávky z naší telefonní linky. Linka je volná, kdo pak se dovolal? Halo, halo.
1: Karel, přeji krásný podvečer všem.
0: Je to tak, Karel, Kája, Karlito, Karl von Bahnhof. Jsem to vyhnal až do dokonalosti. Kájo, prosím tě, základní otázka, jak se máš, jak se ti daří, jak se ti vede?
1: A jo, tak já spám dobře, protože jako bylo volno, takže bylo potřeba, dalo by se říct, dát si hory, no, nohy nahoru a odpočinout si.
0: Krásný, člověče, krásný nápad. Nohy takhle jako na stoleček nebo někam vejš a vyvalit se a takový ten pocit, jako že nemusíš nic. To mám rád někdy, takhle, když to jako jde. Ale jako moc často se to nestává, no, že jako nemusím nic. Takový ten starý for, potkají se dva kámoši a ten jeden říká, hele, co ty budeš zítra dělat? A on říká, no vůbec nic, a ten první, nemůžu ti s tím pomoct. Kájo, ty dneska čerpáš energii, já ti k tomu zahraju nějakou muziku, vyber si, jaký song by si dneska nechal zahrát.
1: Takže dáme si Imperio, Wings of Love.
0: Nádherná zpátečková petarda, já jdu přichystat projekt Imperio. Zatím, Kájo, řekni věnování, kam posíláš muziku.
1: No já budu stručný, já to pošlu tobě a všem, kteří mají naladěno.
0: A my ti za to děkujeme, taky stručně. Kájo, rád jsem tě slyšel, posílám ti Imperio, měj se nádherně a zase příště, ahoj.
1: Děkuju, měj se pěkně, ahoj.

Freebox datem 6. července 2026 je pomaličku u konce, za necelé dvě minutky už 20. hodina večerní, tím pádem se musím rozloučit i já, tedy Lukáš Bartl. Je mi to líto, ale jsme v závěru, nakonec Freeboxu dnes, trošku energie, ještě

Pro 20. taky další super music, jako například Needu the Most a Offenbach. V tomhle rytmu uzavíráme pondělní Freebox. Doufám, že jste využili svátek ke svému prospěchu nebo k odpočinku nebo k tomu, k čemu jste potřebovali. Já už utíkám pomaličku domů, mějte se krásně, užívejte si prázdniny, užívejte si, tak můžeme říct, tak super počasí. Není to ani 36 ani 15 stupňů, něco okolo těch 22, 23 stupňů, myslím si, že je pohoda vzhledem k tomu, co tady bylo třeba před 14 dnama. Takže hlavně s úsměvem, široké úsměvy na tváři, buďte happy jak dva grepy. Freebox opět zítra, krátce po 17. Jsem opět zpět. Mějte se krásně. Čau. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retro.

0: A na drátku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Darek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gačky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa! Juhu, Tomáši, je to tvoje! Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko?
1: No jasně, úplně to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjede.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Dale.
1: Free Radio 107 FM. První vlně s nejnovějšími hity.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Hlavičku máme Tomáše. Ahoj Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Dárek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťa. Juhu, Tomáš, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhraju.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: Krátku, máme Tomáše. Ahoj, Tome.
1: Ahoj.
0: Čau. Darek, tak ty to dneska cítíš, že to padne, jo? Padne ti to do tvýho klína. Takže Tome, prosím tě, jaký je podle tebe to poslední číslo?
1: 7.
0: Takže cítíš sedmičku, poslední číslo, ale sedmičku tady ještě nikdo neskoušel, takže by to mohlo klapnout, Markétko, jsi napnutá jak gaťky.
2: No je to, že jo.
0: Jdem na to, přátelé.
2: Pojďme, pojďme, už se nenapíne.
0: Poslední šesté číslo, sedmička. Je to tak, Kýťo. Juhu, Tomáši, je to tvoje. Tome, jak se cítíš? Opadlo to z tebe, nervíky, srdíčko.
1: No jasně, úplně, to ve mně bušilo, jsem doufal, že to vyhrou.
3: A tímto rozhodně nekončíme. My jsme těch 5 litrů našli mnohem víc. Další pátrání po majiteli ztracené bankovky rozjedeme už brzy.

0: rádio 107 FM.
1: Around the world.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, nevytlážu, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Novinky hit parády.
1: Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Lukin u mikrofonu a přináším krátký přehled novinek z hitparády 107 Fríčka. První novinka hitparády, Miss Kali, Aleluja, Morandi.

0: byly aktuální novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete jako obvykle i přes prázdniny na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.